Hrad Plzeň, pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky nepomuk.cz. Hit Radio. Bring the action. When you hit the

0: Edge.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Plzeň? Pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
1: Hit Radio, Hit Radio.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
1: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
1: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník s

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
2: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: firmanazážitky.cz.
6: Auto.cb. Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb. V Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.auto.cb.cz.

0: Rádio FM Plus.
1: I ain't got time for you, baby. Either you're my

tear it apart. No, I, it don't mean a thing if I ain't in your eyes.

0: jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já, sicher.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
2: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
3: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
2: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
5: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Živnostníci nejspíš budou odvádět míň. Poslanecká sněmovna včera přehlasovala Senát. Horní komora parlamentu s návrhem vlády nesouhlasí kvůli obavám z výpadku příjmů důchodového systému. Živnostníci podle nich navíc budou mít zajištěné menší důchody od státu. Taky včera padaly po celé republice teplotní rekordy. Počasí tak přepisovalo historické tabulky 4. den v řadě. Nové maximum pro 26. květen registrovala zhruba čtvrtina všech stanic. Nejvyšší teplotu opět naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Čeští hokejisté nakonec malý zázrak nedotáhli, ve včerejším duelu proti Kanadě ztratili dvoubrankový náskok a s favoritem nakonec prohráli 3-2. Základní skupinu proto zakončili na 3. místě a ve čtvrtfinále změří síly proti Finsku. Utkání startuje zítra v 16:20. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Plzeň monitoruje možný únik vody v budovách. Pod dozorem je aktuálně přes 350 objektů, které patří 50 různým subjektům. Moderní technologie umožňuje okamžitý zásah, který snižuje spotřebu vody a tak šetří náklady. Správci městských objektů díky systému odhalili skoro 100 skrytých úniků a ušetřili tak 100 000 korun. No a od vody jdeme na počasí, které bude k vodě lákat. Dnes by u nás mělo být většinou jasno nebo polojasno, přechodně oblačno. Objevit se můžou i přehánky. Na teploměrek naměříme od 26 do 30 stupňů.
13: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Můžeme potvrdit, je to tak, 6 hodin, 2 minuty, přejeme vám krásné ráno. Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Dave.
3: Ahoj.
1: A já.
2: Ahoj, ahoj,
1: dobré ráno. Viděli jste, kdo včera zbořil Instagram?
2: No jasně, malej Jonatánek se narodil Mirajoum.
1: Malej Jonatán. Miraj Navrátil je táta, se svojí Sárou mají, jak říkala Jasmin, Jonatána. On tady doslova k sobě na Instagram napsal pod příspěvek: maminka statečně bojovala a už to vypadalo, že půjde všechno podle plánu. Ale rázem se Jonatánkovi nedařilo se dostat ven, tak se během pár minut na sále zeběhl skvěle slazený tým a všechno dobře dopadlo. Moc děkujeme za ten překrásný život. Milujeme tě, Jonatánku, vítej na světě. Nikdo nám nesliboval, že to bude easy. A my milujeme všechny ženy, které nám dávají děti.
2: Já jsem koukala, že on snad pro něj složil song, který ještě není venku, ale dáme si za tím aspoň tenhle, ne?
1: Dáme si Easy a já zkusím ten song, který teda ještě není venku, zkusím to tady nějak v rychlosti sehnat, stáhnout, oficiálně samozřejmě, a že bychom se aspoň kousíček za chviličku dali, co je na to?
3: Já jsem pro.
1: Tak jo, pojďme na to, Mirai Easy 603.

0: uděláš.
1: Mirai Easy, 6 hodin, 5 minut, Hit Radio, dobré ránko. My jsme se tady před malou chvílí bavili o tom, že Mirai je táta, narodil se mu malý syn Jonatán, no a protože začíná minuta šampionů, tak nás napadlo, že byste mu mohli něco vzkázat takhle přes éter.
2: My po vás vždycky chceme tři věci, dvě se nemění. Jak se jmenujete, odkud jste a teďka nás zajímá i, co byste mu přáli do toho nového života, jo, malýmu Jonatánkovi.
1: A my to rodině Mirai rádi pak přepošleme, takže ty vaše vzkazy se k němu dostanou. A já jsem tady mimochodem našel teda ten song Dostaneš všechno, co právě Mirai složil svýmu malýmu, tak zkusíme ukázku.

0: Mira ji složila a maminka malýho Jonatána k tomu nakreslila cover, tu fotku, co je pak na Spotify a tak. Takže společná práce a moc hezký teda.
1: Tak kdybyste si to chtěli poslechnout celý, je to online teda, už jsme to našli, je to online, ať už na YouTube nebo na Spotify, jmenuje se to Dostaneš všechno. No a my bychom byli rádi, kdybyste nám dali právě ty vzkazy pro Miraje, tak pojďte nám to napsat na 777 937 777. Teď Lady Gaga na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Lady Gaga, The Edge of Glory, tohle je Hit Radio 6 hodin 11 minut. Startuje minuta šampionů, ve které jsme se vás ptali, ne co děláte jako tradičně, ale protože se Mirajovi narodil syn Nathan, tak jsme po vás chtěli nějaké vzkazy, co byste Mirajovi vzkázali takhle přes éter. Tak pojďme na to, minuta začíná teď.
1: David Žacler z dvojčaty, mu přejeme hodně zdraví a lásky, hodně štěstí do života.
0: Andrea Budějce, Jonatáne, pevné nervy v rodině umělce, najdi si skvělé kamarády, jako má Jonatán v Machovi a Šebestově.
1: Lucka z Olomouce, přejeme hlavně zdraví, ať má kolem sebe pořád usměvavé lidi a ať nikdy nestratí svou dětskou radost.
0: Roman a Klára Kladno, zdraví do éteru, malému Mirajovi přejeme život plný dobrodružství, skvělé kamarády a rodiče, co zvládnou i noční koncerty bez spánku.
1: Monča Jihlava přeje malému Mirajovi, aby měl kolem sebe vždycky dobré lidi a aby byl stejně talentovaný a pohodový jako jeho rodiče.
0: Kuba Tábor, přeju nekonečně energie, radosti a ať jednou zvládne všechny průšvihy s úsměvem a humorem.
1: Loli Sonice, hodně štěstí a zdraví, ať vás život baví a ať si užijete s Jonatánkem spoustu společných chvilek, ať mu to jde za pár let taky ve škole.
0: Květa Děčín, přeju malému vše, co se vždy přeje, ale hlavně nekonečnou lásku a laskavost rodičů. No tak myslím, že Mirej, až mu to pošleme, bude mít obří radost.
1: Těch zpráv bylo mnohem víc. Máme tady opravdu 60 sekund, takže moc děkujeme, jste úžasný.
0: Nebojte, víme o vás, všechno kopírujeme. Za chvíli probereme hokej, teď muzika, Luis Capaldi Survive, taky Evanescence Bring Me To Life. 6.12 na Hit Radio. Hezké ráno.

Survive, Luis Capaldi na Hit Radio v 6 hodin 20 minut. Tak co ten včerejší hokej, co? Ze začátku to vypadalo hodně nadějně, tak 2-0 jsme vedli, nakonec teda 3-2 pro Kanadu.

0: Jako smutný, no.
1: Já jsem na to koukal a šel jsem spát za stavu 2-1 pro Česko, takže jsem si říkal, paráda, porážíme Kanadu, že krásně se mi usínalo.
2: Krásně se ti spalo.
1: Krásně se mi spalo a pak se druhý den podívám ráno a...
0: Měla jsem to udělat taky tohle, taky jsem chtěla jít spát, když přesně byl tenhle ten stav a říkala jsem si, ne, to musím jako dokoukat, sice ráno budu úplně rozlámaná, ale no, měla jsem to taky udělat.
2: Já to musel dokoukat, včera to byla pro mě povinnost. Já se vám musím přiznat, já jsem si poprvé v životě vsadil.
1: Aha.
2: A prohrál jsem, a už, takže už to nikdy dělat nebudu.
1: Tak aspoň víme, že sadil na Česko.
2: Hele, no samozřejmě, já tam tlačil ten puk těma očima a říkám si, ty, pojď, pojď. No a nakonec 3-2 říkám, nic, tak jdu spát, tak se zaslo a už to dělat nebudu.
0: No nicméně pro nás to znamená to, že jsme teda třetí ve skupině a na čtvrtfinále se stěhujeme do Curychu a zítra 16.20 to je s Finskem, myslím.
1: Je to tak, zítra 16.20.
2: Jo, takže to znamená pro nás tohle a pro mě to znamená, pro tu sáskovku, to znamená, že mám moje peníze. No, tak není zač.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
7: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
8: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
9: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Sportfilm festivalové ozvěny v Plzeňském kraji. Plzeňském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek 28. května v Měšťanské besedě v Plzni. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
11: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
12: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5% levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
13: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.nepomuk.cz.
14: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
17: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
18: Senkor.
19: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči pozor na nehodu na Klatovsku. Došlo k ní poblíž obce Hrádek, kde havarovalo osobní auto. Na místě už by teď měla být policie. Při projíždění se tam můžete krátce zdržet.
20: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio FM+.

0: Je přesně půl sedmé, tohle jsou Imagine Dragons, na Hit Rádiu Michal, Jasmina, David s vámi. A Davide.
1: Ranní update.
0: Pojď do nás.
2: Čeští hokejisté skončili základní skupinu na třetím místě v rámci čtvrtfinále, tak změří síly s výběrem Finska, které skončilo druhé. Duel o všechno startuje zítra v 16:20. Všechno proběhlo perfektně, tak ohodnotil Donald Trump svou další lékařskou prohlídku. Připomínám, že je nejstarším prezidentem v historii Spojených států. Brzy oslaví 80. narozeniny. Pokud váš kolega dneska nepřijde do práce, možná nedorazí už nikdy. Třeba právě on vyhrál historicky největší jackpot Česka. Včera večer ve hře Eurojackpot padla výhra bezmála 3 miliardy korun.
3: Michal dneska přišel trošku později, já se bála opravdu, že nás tady nechá, že to vyhrá.
0: Takhle, můžu vás uklidnit, já to nejsem, ale já jsem koukal, kolik spolkne daň, je to něco okolo 450 milionů, takže čistá výhra je to jenom 2,5 miliardy korun.
4: Tak to už je nic moc.
0: Za to by třeba tady David ráno nevstal ani z postele. My jsme to nevyhráli, my jsme tady s váma. Myslím si, že ten, kdo to vyhrál, tak že se mu ozve teďka spoustu známých, starých známých.
4: Skoro určitě nevstává v 6.30 a neposlouchá Hit Radio, bohužel.
0: A pokud jo, tak závidíme a gratulujeme. Hanson na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle je Poetika. 8 minut po půl sedmé na Hit Radio. Krásné ránko, šampioni.
1: Vzpomeňte si teďka všichni na svůj úplně první telefon, kolik vám bylo, jak vypadal, protože do módy se teďka vrací právě třeba vyklápěcí telefony, někdo z toho možná měl, a teďka si je oblíbili zpátky teenageři a je to teda zpátky tenhle ten trend. Vzpomínáte si vy, kluci, na svůj první telefon?
0: No jej, byl to Siemens S6, byl, já nevím, takhle asi kolik, 20 centiáků, to je tohle, obrovský byl, víc.
2: Tak byla ta cihla.
0: No a s anténou, to byl můj.
2: Já jsem měl Alcatel, takový ten display s těma dvěma řádkama jenom, šlo to jenom zavolat nebo napsat zprávu.
0: Alcatel OneTouch Easy.
2: Je to tak,
0: co ty, Jasmin?
1: Já jsem měla nějaký právě vyklápěcí LG, ale hnedka jako druhý telefon, tak jsem dostala nějakou starou Nokii, protože mě se vlastně telefony pořád nějakým způsobem rozbíjely a táta se prostě naštval a koupil mi starou Nokii. A pamatuju si doteďka, že jsme měli nějak matiku a učitelka říká, ono to vypadalo jako taková krabička, jako kalkulačka to vypadalo, ten telefon. A učitelka říká, dejte si to z té lavice, tu kalkulačku, já říkám, to je mobil, a ona, no tak tím spíš, a já říkám, prosím vás, tohle nemá ani tu kalkulačku, tenhle telefon, jako.
0: A ty jsi zmínila Nokia, no tak takhle, kdo nás posloucháte, a vy už víte, co chci říct, Nokia 3310,
1: no,
0: kdo jste ji měl, hoďte kamenem, anebo hoďte tím telefonem, to by šlo úplně na stejno, 3310, takhle, ty vyklápičky, já si myslím, že to je telefon pro choleriky. Jo, protože když chceš někomu praštit s telefonem v dnešní době, jo, tak na displeji to neuděláš, jo, ale s tou vyklápičkou, hotovo. Nazdar. Rosaline Snap, další muzika pro vás za malou chvíli a hlavně, co pro vás chystáme, Jasmin, řekni to. Dovolená.
1: No jo, za 40 000 korun.
0: Tak zůstaňte u rádia, za chvíli soutěžíte.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
7: Kaufland.
9: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo, a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla do.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnad rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
13: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: 1952. Premiéru v kinech měla česká pohádka Pyšná princezna.
2: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
1: Firma Elitex se 70-letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
2: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
1: Elitex.
2: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Silničáře od dneška nově potkáte na Chebsku. Opravují silnici na trase z Velké Hleďsebe směrem na Mariánské Lázně. Vozovka je tam dočasně zúžená na jeden pruh.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 6.51, tohle je středeční Hitrádio a snídaně šampionů. A pokud byste chtěli zkusit vyhrát dovolenou dle vlastního výběru v hodnotě 40 000 korun, volejte právě teď 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Možná už se doma přemýšleli a bavili se o tom, kam v létě vyrazit na dovolenou. To my vám neřekneme, ale jak říkal Michal, tak Invie vám dá na dovču vašeho výběru 40 000 korun.
0: Na vás je si vybrat to správné sedadlo v našem virtuálním letadle. 6 řad sedadla A až F. A já se ptám, kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
3: Ahoj, tady Aneta.
2: Ahoj, Anet.
0: Ahoj, Aneto, jaké máš ránko?
3: Jo, fajn, vstáváme pomalu, chystáme se do školy a do práce.
0: Hezký.
2: Anet, ty, pokud se ti, takhle, můžeš jako vyhrát tu největší výhru samozřejmě, ale kdyby se ti nepovedlo trefit to sedadlo, tak můžeš taky vyhrát některou z dílčích výher, což je buď Hra člověče nezlob se, anebo dvakrát lístek na koncert na Letenský pláni Marka Ztraceného. A nebo tam jsou sedačky, které jsou úplně prázdné a můžeš mít smolíka, ale my ti držíme palce, aby si něco z toho vyhrála.
0: A tak se ptám, Anet, jakou vybíráš sedačku?
3: Takže my jsme se tady dohodli s dcerkou a vybereme A5.
0: Mm-hmm. A5.
2: David takže tady před chvíličkou A. říkal, že všichni...
4: Konečně si někdo sednul k oknu.
2: Jo, konečně teďka.
0: Anet, udělala si radost našemu Davidovi, sedíš u okna.
3: Super.
2: Tak Anet, co na té sedačce 5A sedí? Dovolená to není.
0: Ale, ty jsi říkala, že jste se domlouvali s dcerkou na výběru sedadel, že jo?
3: Ano, ano, přesně tak.
0: A co by dcerka řekla, kdybych ti řekl, že vyrážíte na Marka Ztraceného na Letenskou pláň?
3: Super.
2: 7.8. máte dvě vstupenky.
0: Tak jo, tak vyseděli jste si vstupenky, ty jsou vaše, ty posíláme, no a samozřejmě třeba vás pošleme i na tu dovču za 40 000 v 8.50. Pokračujeme, zkusíš to?
3: Jasně, zkusíme to znovu.
0: Perfektní práce, vydržme na telefonu a zatím hezký ráno, ahoj.
2: Ahoj.
3: Díky, ahoj.
5: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Auto CB. Škoda, Renault, Dacia. Auto CB. V Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.autocb.cz.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty bychom mohli platit míň. Zlevnění ropy na světovém trhu podle analytiků přinese snížení ceny až o 2 koruny za litr. Důvodem jsou naděje na ukončení války na Blízkém východě. Trh s ropou i pohonnými hmotami, ale i tak zůstane extrémně nestabilní a ceny se mohou opět rychle změnit. Světový šampionát ve fotbale je v první řadě biznis. Mezinárodní organizace FIFA odhaduje, že mistrovství světa přinese 2x víc peněz než olympiáda. Celkem zhruba 230 miliard korun. To je zhruba tisícinásobek toho, co vydělal první turnaj v roce 1930. Donald Trump nemluví vždycky pravdu. Podle analytiků šířil falešné zprávy o volbách minimálně ve 107 případech. A to jen během posledních 6 měsíců. Opakovat měl, že mu bylo vítězství ve volbách 2020 ukradeno. Téměř 2/3 republikánských voličů jeho slovům věří. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Chodov bude spolupracovat s římskokatolickou farností na přípravě kaple, která by mohla sloužit jak věřícím, tak i dalším lidem. Vzniknout by měla přímo ve farní zahradě. Stavbu za asi 12 milionů korun by chtěla církev zaplatit zejména z prodeje fary, která už nevyhovuje jejím potřebám. A pojďme se podívat taky na to, co nám na středu slibuje předpověď. Na západě Čech by dnes mělo být většinou jasno nebo polojasno, přechodně oblačno. Teploty odpoledne vystoupají mezi 26 a 30 stupňů a objevit se můžou i dešťové přehánky.
4: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Dobré ránko.
6: Krásnou středu vám všem.
7: Snídaně šampionů.
5: Stále jsme tady, hlavně jsme moc rádi, že vy jste tady s námi. 7:03 ladíte Hit Radio.
6: Jaká je nová móda na silnicích, taky jak se seznamujeme, anebo rychlá pětka a v ní soutěž o lístky na Hrady.cz. To všechno vás čeká v téhle hodince.
5: Samozřejmě i další hity Dinoro a Gigi D'Agostino. Pojďme na to.
0: Hit Radio FM+.

0: 6 minut po 7, takhle vám hraje středeční Hit Radio Dinoro a Gigi D'Agostino. A nás by zajímalo, jestli jste někdy byli na nějaké online seznamce, ať už jako lovci, nebo jako lovna, co? Byli?
1: Lovna.
2: Jako oběť.
0: Jako oběť. Tak co vy dva, byli jste někdy online?
1: Nebyla, naopak někdo třeba mě fejkově založil účet. Jasně. Ale já jsem nikdy neměla seznamku.
0: Tyjo, tak to se stalo i mně, už fakt, to teda hodně let zpátky a já jsem to našel. A pak teda, jak jsem psal tomu borcovi, že hele, jako promiň, ale to jsem já, jestli by to nemohl smazat. Tak to smazal. Co ty, Davide?
2: Hele, jak když jsem si svoji partnerku našel, tak to ještě nic takového nebylo, takže já tu zkušenost nemám.
0: Jasně. No tak proč se na to ptáme, proč se o tom bavíme, že tyhle aplikace můžete už z telefonu smazat a odhlásit se, protože už tam moc dobrýho dříví neseženete. Obří odliv uživatelů, online seznamek a lidi se vrací k balení naživo, prosím vás. Jo? Což je za mě vlastně jako super.
1: Je to super, takhle, jak kdy, jo. Já jsem nedávno měla takovou příhodu v Praze. Měla jsem v jednom obchodě jako s přítelem, přítel pak odjel, že musel něco rychle zařídit, nechal mě tam samotnou a třeba 2 minuty po tom, co on odešel, tak jsem odcházela já a někdo hrozně rychle běžel, nějaký týpek 30 až 40 let a já se bála, že mě srazí, tak jsem se zastavila a v tu chvíli se zastavil i on, že jako běžel za mnou, jo. A říká, jsi z Prahy? Nebo jsi z Prahy? A já říkám, jo, a aniž bych se ho ptala na něco, tak říká, já jsem z Brna. A říkám, jo, tak super, jako jo.
0: Tak mě si to pořbila.
1: Ne. A říká, moc ti to sluší, vypadají takhle všechny pražačky. Říkám, já nevím, můžete se kouknout kolem sebe, jako ne, tak nebudu tady hodnotit nikoho. A on říká, no, máte zajímavý outfit, možná děláte do umění. Říkám, jako, že jo, že celkem jo. A prej, no, vypadáte mladě, asi jste studentka. Říkám, ne, to jenom vypadám. A takhle se vyptával a už jako moc zjišťoval a já mu se snažila moc jako neodpovídat, tak pak jsem to utnula, že pospíchám a tak. Ale i když mi to nebylo vůbec příjemný, tak se mi líbilo, že právě vás někdo osloví na život, což už se právě tolik nestává a baví mě to.
0: Ale borec chtěl být jenom příjemný, protože nevěděl, kudy se leze do metra, kudy se dostane zpátky na hlavák, aby mohl jít domů. No, nicméně teda v tom případě ten už teda jede ten trend, že už se teda evidentně odhlásil z těch sociálních sítí, jo, z těch seznamek. No tak by nás zajímalo, vy kdo nás sledíte, jaká byla vaše nejbizarnější balící technika, která vám opravdu vyšla, případně co, kdy, kdo na vás zkusil, že to bylo tak blbý, až vás to zaujalo a třeba spolu jste dodnes. 777-937-777, budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku, nebo nám to napište klasicky jako zprávu. Vrátíme se k tomu teď. Sbírka zvadlejch růží. Tohle jsou Vanastovky na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Pate, tohle je Hit Radio v 7 hodin 16 minut. Aha, aha, hezké ráno s vámi Michal, Jasmin a David. Odliv uživatelů online seznamek. O tom jsme se tady bavili. Lidé se vrací k balení naživo. Jasmin tady přidala svůj příběh, jaký o víkendu balil kluk z Brna. Neuspěl. Měl takovou zvláštní balící techniku. Tak jsme se ptali vás, jakou bizarní techniku na vás někdy někdo použil, nebo co se vydařilo vám?
1: Bobby napíše, dělala jsem recepční, můj muž kuchař mi otřel nůž od sýra o tvář. Nemluvila jsem s ním, jako omluvenku donesl víno, které jsme spolu vypili a bylo. Pak jsem zjistila, že se s kolegou vsadil o láhev whisky, že mě zbalí. Má jí dodnes doma, jsme spolu už 10 let. PS, s tím nožem jsme se štengrovali, že to neudělá a on to udělal. Přešínka je, že mě bylo 30 a jemu 18.
0: Hezký, hezký. Taky píše Danča, dobré ráno. Já si našla partnera přes Tinder v době covidu. Jsme spolu 5,5 let, hezký den. Tak super, že to vyšlo, protože tenkrát, že milování s rozestupem, bezkontaktně, ale 5,5 roku, hele, hezký.
1: Martina, dobré ráno do rádia. Manžel žádné extra balící techniky neměl, ale rok vydržel a projevoval zájem, až i já začala mít zájem. Nejlepší bylo, že bývalá kolegyně byla s ním do rodiny a já aktivně tehdy prohlašovala, chudáku, to bych nechtěla. Ale jsme spolu 18 let a zamilovaní pořád stejně.
0: Krásný, krásný. Píše i Petr, jednou v baru moc hezká servírka, útrata nějakých 800, když přišla kasírovat, říkám, nechám to za 1000. Když tam dopíšeš, na co se zapomněla. Tak nevěděla. Nakonec jsem jí musel poradit. Napsala svůj telefon a chvilku jsme se stýkali.
1: Máme to ještě třeba Páju. Pavel, ahoj, před 26 lety jsem stál na baru jedné již neexistující diskotéky v Praze a kolem jdoucí krásná slečna mě plácla přes zadek. Nyní máme spolu dvě děti, 19, 14 let a stále ji miluji.
0: Jako aby mě nějaká žena plácla na diskotéce přes zadek, to bych si nenechal líbit. To bych možná bral jako harašení, ale těmto to vyšlo. Asi se to nechal líbit, asi když mají dvě děti. Ještě tady máme jednu hlasovku od Jarky.
2: Ahojky, tady Jarka z Ústí. Takže já musím říct, že jsem se seznámila se svým mužem na stránkách Líbím se ti.cz. Na první rande jsem vůbec nepřišla, na druhý rande jsem přišla asi o hodinu a půl později a on byl držák, čekal, stále čekal. No a protože málo mluvil, tak mi připadalo, že musím mluvit teda já a vykládala jsem úplně šílený vtipy, až jsem nakonec řekla, šla babička po poušti a uschla a strašně jsem se tomu smála. A on byl kamen. No, ale nakonec to vyšlo a jsme spolu až do dneška. Už jsme spolu přes 20 let.
0: Takže recept na to, jak být spolu přes 20 let, říct vtip, že šla babička do poušti a uschla, jo?
1: Takhle
0: jednoduchý to je. No tak jestli máte v plánu třeba někoho dneska oslovit, zkuste tenhle vtip, třeba to vyjde a dejte nám zítra ráno vědět, jestli to klaplo nebo ne. Tiesto, Karol G, Don't Be Shy, tak se nestejte někoho oslovit. 7 hodin 20 minut, hezké ráno.

0: středeční Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů v 7.22. Už za pár chvil, konkrétně za necelou čtvrt hodinu, rychlá pětka, soutěž, kde celý tento týden rozdáváme univerzální vstupenky na festival Hrady.cz, tak si to nenechte utíct. No a samozřejmě víme, že nás hladíte i na cestách. Za chvíli třeba aktuální doprava. Hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro aktivní kefír v Bila klubu za 21,90 a Nescafe Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
6: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
5: Všechno najednou?
7: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
8: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
11: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
12: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
13: Drž mi kabelku.
12: OK, to jsem nečekala.
11: Olympia Plzeň. Místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
14: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
15: www.pubec.cz.
16: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
17: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
18: Legendy nelhaly. Festival sci-fi a fantasy Kokon se vrací. Videohry, arkády, simulátory, deskovky, prodejní stánky, komiksy i cosplay. Největší sraz hrdinů a záporáků v kraji se blíží. Připoj se k nim. Kokon. 6. června depo 2015 Plzeň. Lístky na kokonfest.cz.
19: Kaufland.
7: Jsou tady.
19: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
19: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
19: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
2: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Silničáře od dneška nově potkáte na Chebsku. Opravují silnici na trase z Velké Hleďsebe směrem na Mariánské Lázně. Vozovka je tam dočasně zúžená na jeden pruh.
1: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
2: Hit Radio FM+.

0: 7.30, půl osmé, chcete-li hezké ráno zítra rádia? Michal, Jasmina, David a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Las Vegas je město hříchu, ale taky dobrého hokeje. Hráči Golden Knights, včetně Tomáše Hertla, postoupili do finále NHL a zahrají si o Stanley Cup. Laviny z Coloreda porazili 4-0 na zápasy. Českým internetem se šíří další falešné zprávy o světových celebritách. Podle těch posledních měl do nemocnice v Táboře zamířit legendární kapitán Jack Sparrow. Žena z Jižní Čech podvodníkovi uvěřila a poslala mu 50 tisíc korun.
0: Zaž prčune.
2: V Polsku zažili minulý týden zemětřesení, nestála za ním ale posun tektonických desek nebo výbuch sopky, ale koncert Metaliky. Vibrace zvuku a fanoušků doslova uvedly zemi do pohybu.
0: Já pěrdole. To švětne.
2: Musel být neskutečný nářez.
0: To jasně, no, když to zaznamenali grafy. A myslím si, že vibrovat země bude i v okolí 8 nejkrásnějších hradů a zámků po České republice. To je festival Hrady.cz.
2: No, abychom někoho nemystifikovali, skupina Metallica tam teda nevystoupí letos.
0: Nebudou tam? Dobře.
3: Letos ne.
0: Letos ne, ale Jack Sparrow bude v Táboře normálně, že jo? Je tady rychlá pětka, tak pokud byste chtěli vyhrát dvě univerzální vstupenky na festival Hrady.cz, napište nám chci soutěžit na 777-937-777.
4: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě.

0: každý ráno, tohle jsou Činasky, 7.35 na Hit Rádiu a jdeme soutěžit. Rychlá pětka. Celý tento týden máte možnost vyhrát po dvou univerzálních vstupenkách na festival Hrady.cz.
1: Ten zavítá rovnou do 8 krajů České republiky na fakt nádherný místa a přiveze sebou třeba Daniela Landu, Miraje, Rybičky 48, Rytmuse, Kluse, Leny a další a další.
0: A o tohle si právě teď zasoutěží Lenka, kterou máme na telefonu. Hezké ráno.
2: Dobré ráno všem.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno, ty jsi nám napsala, že bys chtěla soutěžit, rozvod, změna práce a že letos v létě moc zábavy nebude, tak potěšila by tě výhra v podobě teda lístku na Hrady?
2: No to maximálně. Chvilka oddechu nikdy neuškodí, myslím.
0: No tak to zkusíme, Lenko, pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje nejslavnější obraz od Leonarda da Vinciho?
2: Mona Lisa?
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké ovoce se používá na guacamole?
2: Mango. Nevím.
1: Je to takový zelený.
0: Dávám vždycky jednu šanci na Kivi? Opravení se. Začíná to na tak, A.
1: No, tak už jsme měli dva typy.
2: Tak nic. Tak,
0: co na to dáš, David?
4: Tak já nevím, no.
0: Davide, já bych dal šanci. Tak je to na A, Lenko.
2: Zelené ovoce na A.
4: To se to plete se zeleninou.
2: Avokádo?
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jsme prostě hodný tenhle týden. Jaký je název reality show probíhající na tropickém ostrově, kterou moderuje Ondřej Novotný?
2: Survival?
0: Jo.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Který superhrdina nosí netopíří znak?
2: Batman.
0: Ano. A poslední otázka. Kolik minut má jedna hokejová třetina?
2: 20.
0: Jo. Ale dopadlo to. Dopadlo to.
1: Gratuluje.
0: My jsme opravdu tenhle týden, my jsme se rozhodli, že tento týden budeme opravdu hodní, navíc ty potřebuješ zlepšit léto, no není záč.
4: To zas bude nenávistných zpráv.
1: My no, každému dáváme jednu opravu.
0: Už to chodí, já ti to pak přepošlu, jo? Tak Lenko, je to tvoje 2 lístky na Hrady.cz, jsou tvoje, ty jsi z Rožmitálu pod Třemšínem, takže točník nejbližší, myslím, že jo?
2: Ano, asi tak.
0: Skvělý, tak si to moc užij, měj se krásně. Děkuju. A zvládni teda tohle léto, jo?
2: No, bude to náročné, ale děkuju.
0: Držíme
2: děkuju
0: palce, tak zatím ahoj.
1: Ahoj. Okay.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Ladíte středeční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, chvíli před 7:45 a otázka na řidiče. Jakou rychlostí jezdíte? Co? Tak schválně, jakou rychlostí jezdíte v obci?
1: 50.
2: Padina, no.
0: Dobře, padina. Mimo obec?
1: 90.
0: 90 taky, Jasmin. A na dálnici?
1: 130.
0: Já jsem se směje, neříkej nic, neříkej nic. Tak takhle, to jsou ty, jako ty optimální, maximální dovolené rychlosti, kolik by bylo tady jako super jezdit, ale je tady nový fenomén na českých silnicích a to jsou řidiči jedné rychlosti. Jedna rychlost vládne všem, jedna jim všem káže. 70 km za hodinu.
1: Nehledě na úsek.
0: Nehledě na úsek, jo? Prostě 70 jezdí všude.
1: To je vlastně jako ty univerzální pneumatiky, že jo? Který máš v zimě i v létě a neměníš.
0: Přesně, no. Tak já nevím, jestli jim jde o to, aby jako šetřili brzdový destičky právě, jo? Ale zase vlastně, když jezdí 70 na 90, 70 na 50, tak to jako matematicky vychází vlastně v nějakém průměru, ne? Těm lidem.
1: Jako zastaví policajti, řeknou, že víte, jak jste jel, pane řidiči, no? 50, nebo...
0: No, 70.
1: 70. Předtím 50, teďka 90, tak nějak zhruba to odpovídá.
0: Tak to s čutném a víte to, ne, v pohodě. Takže víme, jak jezdit, jestli jste 70káři, chápeme, že šetříte možná brzdový destičky, nicméně trochu prudíte ty, co jedou na 90, ty, co chtějí na 90, 90 a ve vesnici trochu prudíte ty, co tam chodí pěšky, no. Jak to vypadá na cestách? Řekneme, za chvíli bude doprava a přidáme i muziku. Bude třeba Ava Max anebo Damiano David. Hezké ráno.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radio je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invii za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
5: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
7: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
8: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
9: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
10: Kaufland.
12: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
13: Čerstvé exotické ovoce z Ugandy a Asie, africké trhy v Plzni, bohaté chutě a neuvěřitelné vůně, které musíte cítit i přes rádio. Africké trhy se konají tuto neděli v amfiteátru za Oce Plaza v Plzni. Hadí a dračí ovoce, speciality, káva, čaje, vstup i ochutnávka zdarma. www.sipy-farmers.cz.
14: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürlich.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já, sicher.
15: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
17: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pořád ještě se řeší nehoda v Plzni. Dva osobáky se srazily v Aleji Svobody, tak tam projíždějte s opatrností. A pozor taky na nehodu na Klatovsku, která se stala u obce Hrádek.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle jsou songy pro vaše lepší středeční ráno. Damiano David, Next Summer na Hit Radio.
1: Nedávno jsme se tu bavili o papežovi Lvu 14., který je teďka obecně hodně vidět, ať už kvůli třeba módě, anebo jeho výrokům. A teďka se třeba opřel do AI, do umělé inteligence, a dokonce řekl, že AI musí být zneškodněna a vymítěna. Já jsem četla nějaký komentáře na to téma, lidi se na něj úplně jako vrhli. Je tady třeba, no jo, AI je novodobý bůh, jistě, že se stará elita bojí. Nebo, no a proč ji chce odstranit? Protože dokáže lidem vysvětlit, proč není třeba mít víru. A takhle mu tam nakládají a jako chudák, no teď.
0: Papež se bojí AI, přitom, jestli vzpomenete ta fotka, kde měl na sobě tu obří bílou peřovku od Balenciágy, byla ta nejlepší reklama, co kdy Vatikán měl teda za mě.
2: To je pravda.
0: Myslíte si, že jednou nás umělá inteligence nahradí i tady v rádiu? Nebo že lidi budou pořád chtít slyšet ty naše trapný vtipy? Co?
2: Tak odpověděl jsi, no.
0: Odpověděl. Nicméně, jak to teda bude fungovat u té církve? To bude vlastně takový moderní exorcismus, jo, že vlastně farář jako nepřijde s křížem a s biblí, ale s fleškou, antivirem, a bude na ten počítač křičet: odinstaluj se, satane.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Bydlení v Česku dál výrazně zdražuje. Ceny bytů meziročně vyskočily o více než 12%, rodinné domy potom zdražily o 9%. Rychle nahoru jdou podle bank taky ceny stavebních pozemků. Analytici ale očekávají, že by se tempo zdražování v dalších měsících mohlo zpomalit. Nejrychleji rostly ceny bytů ve Zlínském kraji. Průměrný byt v Česku se teď prodává za více než 5 milionů korun. Rusko hledá nové vojáky pro válku na Ukrajině. Prezident Putin nově slíbil rekrutům i jejich rodinám odpuštění dluhů. Týká se to ale jen těch, kteří nastoupili letos a na frontě vydrží minimálně rok. Dluhy zároveň nesmí překročit v přepočtu zhruba 2,8 milionů korun. Moskva se tak snaží doplnit ztráty na frontě, které podle Ukrajiny převyšují počet nově naverbovaných vojáků. Evropu dál sužují extrémní vedra. Británie hlásí historické rekordy. V Londýně naměřili až 35 stupňů. Tropické teploty navíc neklesají ani v noci. Meteorologové varují, že další rekordy mohou padnout už během dneška. Velké horko zasáhlo také Francii, kde mohou teploty v dalších dnech atakovat 40. Vlna veder je podle odborníků až o 15 stupňů nad běžným průměrem. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Plzeň monitoruje možný únik vody v budovách. Pod dozorem je aktuálně přes 350 objektů, které patří 50 různým subjektům. Moderní technologie umožňuje okamžitý zásah, který snižuje spotřebu vody a tak šetří náklady. Správci městských objektů díky systému odhalili skoro 100 skrytých úniků a ušetřili tak 100 tisíce korun. No a od vody jdeme na počasí, které bude k vodě lákat. Dnes by u nás mělo být většinou jasno nebo polojasno, přechodně oblačno. Objevit se můžou i přehánky. Na teploměrek naměříme od 26 do 30 stupňů.
10: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
13: Jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
14: Taky Davidem, přejeme vám krásné ráno.
15: Ahoj, hezkou středu.
16: Snídaně šampionů.
14: Město nebo vesnice? Vesnice nebo město? Tohle bude velký souboj, který budeme řešit za malou chvíli. Teď muzika Krištof. Tak krásné ráno všem.
17: Hit Radio FM+.

0: 8 hodin 6 minut. Díky, že den začínáte s námi. Michal, Jasmin a David. Máme tady takový malý nešvar. Městští lidé se hromadně stěhují na venkov za vysněným klidem, ale realita je sejme hnedka první ráno. Co se aktuálně řeší, je to, že starostové českých obcí řeší bizarní stížnosti novousedlíků, kterým vadí kokrhání, kostelní zvony, anebo ten fakt, že traktorista vyjede na pole dřív než v 10 dopoledne.
1: To jsi mi připomněl. Můj Kuba mi včera facetimoval večer, jel někam něco natáčet do Vlašimi nebo co. A teďka facetimujeme a já slyším hrozně divný zvuky. A tam byly pávy a žáby a prostě všechno se tam ozývalo, že je to budí ráno, přesně i kohouti a jako vtipný vlastně. Pokud teda nejseš na místě a nebudí tě to opravdu.
2: No. To je právě ten venkov, no.
0: No počkej, tak jak to je tady ve studiu? Tak Jasmin, ty jsi pražská.
1: Já jsem čistokrevná pražanda, ale jako žila jsem většinu času pryč, ale jo.
0: Já jsem vyrost na vesnici. Já jsem do 23 let žil na vesnici, v Hradci Králové, ale ne, na úplný vesnici. A ty, Davide, ty jsi z Hradce.
2: Ano, z Hradce Králové, takže Králové. Něco mezi.
0: No já teda za sebe, když jsem se stěhoval do velkého města, tak pro mě to tady bylo takový, jako že jsem se toho trošku bál. Já byl zvyklý na tu vesnici, na to kokrhání, na ten traktor.
1: To já tak tebe si nedokážu představit vůbec. Já už tě znám jako městskýho Míšu.
0: Fakt?
2: Přesně, který si zajde na maču, nákup si objednáš domů.
0: No. Co to máš dál? Docela mě David zná teda. Tak nás by zajímalo, jestli vy, kdo nás posloucháte, jestli jste se někdy stěhovali z města na venkov, nebo naopak.
2: Klidně naopak.
0: Klidně naopak. A co vás v tom novém prostředí nejvíc šokovalo? Co bylo to, že jste si řekli, tyjo, že jsem se na to nevykašlal, nezůstal jsem prostě tady v té malé obci. A nebo v tom městě. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777 937 777 přes WhatsApp, anebo taky klasika, jak to znáte, přes SMSku nebo zprávou na WhatsApp. Teď si já Never Give Up, hezké ráno.

0: To je Machinába. Alvaro Soler. Za minutu 8:45 posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Měšťané se stěhují na vesnice a potom si starostům stěžují, že je ruší kokrhání kohouta nebo že je ruší kostelní zvony. A ptali jsme se vás, jestli vy jste se třeba někdy stěhovali z města na venkov a nebo naopak, a co vás v tom novém prostředí nejvíc šokovalo. Děkujeme za všechny vaše zprávy.
1: Janča píše, přeji pěkné ráno, my bydleli 30 let ve městě a odstěhovali jsme se na vesnici. Lituju jenom toho, že jsme to neudělali dřív.
0: To je ončo. Taky píše Mirka, přestěhovala jsem se z města na vesnici a nelituju, náš kohout vstává později než já, takže mi fakt nevadí, že kokrhá. Co na to sousedi, nevíme.
1: Renata, dobré ránko, bydlím na vesnici už přes 30 let. Je to tak, jak říkáte, kohouti, žáby, srnky, jeleni nám tu večer běhají kolem baráku a taky občas pod auta. Ve městě jsem bydlela jako malá a asi bych si zase zvykla. Všude je něco dobrého i něco špatného.
0: S tím souhlasím taky. Píše i Klára, ahoj, já se přestěhovala z úplně malé vesničky v jižních Čechách do většího města a pořád si zvykám. A toto jsou už 3 roky. Překvapilo mě, jak pořád všichni ve městě někam chvátají a jak velký světelný ozon ve městě je. A díky tomu jsem první týdny vůbec nemohla spát. Chybí mi ten klid na vesnici a ty krásné hvězdy, co u nás byly v noci vidět. Hezký den, Klára.
1: Hvězdy teda, to máš pravdu, a ten světelný ozon taky. No, já jsem si musela hodně, hodně zatemnit místnost, abych se dokázala vyspat.
0: Taky tady od vás máme několik hlasovek, tak zkusíme třeba tu od Ivči.
2: Že všichni někam chvátali, hrozně učitali.
0: Od začátku ideálně.
2: Krásné rádo, rádio. No, já si pamatuju, když jsem se tenkrát, kdysi fakt už je to celkem hodně dlouho, vydala poprvé autobusem do Prahy za kamarádkou, tak mě samozřejmě tak čekala ještě trasa metrem, že jo. No a jelikož jsem jako fakt z malého městečka, tak prostě pro mě někam dorazit, prostě to byl nadlidský výkon. Tak jsem si tak naivně myslela, že se někoho

0: Přesně.
1: Je teda pravda, že ten spěch v tom městě, já to mám tak trošku perverzně nastavený, že mě ten spěch v tom městě vlastně baví na jednu stranu, ale na druhou stranu strašně rád jezdím na vesnici, si vždycky odpočinu na víkend.
2: Tak víš? Mě nebaví a ráda jezdím na vesnici.
1: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, za všechny vaše hlasovky a co byste řekli na další muziku? Wave and Flag. Kejnán, 8 hodin, 17 minut na Hit Rádiu a přejeme vám krásné ráno.

0: Bydlet na vesnici nebo ve městě? Stále od vás chodí zprávy, co je za vás lepší, na co jste si zvykli. Takhle, všude dobře, doma nejlíp a všude dobře, kde je Hit Radio. Tohle jsou hity Kejnán v 8 hodin 20 minut. Za malou chvíli odpálíme ohňostroj, bude Katy Perry, zahraje taky Teddy Swims. No a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variáty.

0: přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Firma Havelka, uhelné skaly, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
4: Farmapark Dobřany, tady je to boží, lepší místo pro děti, najdete je stěží.
5: Nazdar, já jsem Laura, jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farmapark Dobřany.
6: Zvířátka a skákací hrady, tady nás.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Kurkartová. Dva osobáky se srazily ve Třemošném, nehoda je v ulici Pionýrů. Bourá se taky v Boru na Tachovsku a pozor i ve Chválenicích, kde teď hlásíte rozlitý olej na vozovce.
1: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
2: Hit Radio FM+.

0: Teddy Swims, Bad Dreams. Posloucháte středeční Hit Radio snídaní šampionů, minuta po půl deváté a to je čas na Davida a jeho ranní update.
1: Ranní update.
0: Všechno proběhlo perfektně, tak ohodnotil Donald Trump svou další lékařskou prohlídku. Připomínám, že je nejstarším prezidentem v historii Spojených států, brzy oslaví 80. narozeniny. Spojené státy hostí Enhanced Games, sportovní meeting, kterému je přezdíváno olympiáda na steroidech. Účastníkům totiž není zakázán žádný způsob přípravy. Například v plavání ve volném stylu na 50 metrů padl nový světový rekord. Podle dat nebo podle pocitu, to je očtu běží. Stále více běžců, a to na všech úrovních, si oblíbilo chytré hodinky. Už tak neběhají pouze na čas, pozorují například srdeční tep, tempo nebo zdolané převýšení.
2: To je otázka, no, jestli to nosit při sportu nebo ne. Sama jsem to řešila hodněkrát. Myslím si, že když jako to hrotíte, tak se vám to hodí, že vidíte třeba v jaký jste té fázi toho běhu, jestli zrovna spalujete nebo ne, když jste fakt sportovci. Ale jinak kolikrát jsem to fakt přestala používat, protože mi z těch všech údajů už šla hlava kolem.
3: Mě překvapilo, jak jsem řekl, že budeme mluvit o běhání a Michal vlastně trošku nesvůj, protože věděl, že k tomu nebude mít co říct.
0: Jestli jste si všimli, já jsem neřekl nic.
3: Tak jestli to chceš nějak komentovat.
0: Komentovat, dobře. Přiznám se, že jsem ten člověk, který běh používá jenom jako nástroj pro záchranu života. Stačí to takhle?
3: Asi. Ale chytrý hodinky máš.
0: No mám, ale jsou vybitý. Zas tak chytrý nejsou. Pojďme na muziku. Blur, Country House, Srdcovka. Mimochodem připomínám, že Srdcovky vám hraje Jirka Plnář po 12. Tady na Hit Radio.

I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: To je náře s Linkin Park Up From The Bottom na Hit Radio v 8.42. Hezké ráno.
1: Možná jste slyšeli, ale možná taky ne, o případu, kdy z Irska do Pákistánu deportovali 24 chlapů, kteří neměli legální právo zůstávat v zemi, některý z nich byli i trestně stíhaný a stal se tam takový přešlap, jo. My víme, že muslimové nesmí maso, jo, to je pro ně jako velký špatný. A během deportace jim v tom letadle naservírovali irskou snídani, která obsahovala párky, vepřový párky a slaninku.
0: Já si myslím, že je prýma sváča na cestu pro někoho, kdo nejí vepřový. To je pasivní agrese jako prase, doslova. Jo, a teď vlastně otázka, jestli jim to dali omylem, jakože to je nějaký standardní meníčko, a nebo, jestli v tom je přece jenom schovaný ten for.
1: Jo? Mě na tom baví to, že vlastně teda nikdo neřeší, co oni udělali a že jsou teda deportovaní, že oni jsou ty jako špatný, ale špatný jsou teda ty, co jim dali párky, to je výborný.
0: No, říkám si, co by museli udělat, provést nám Čechům, kdyby nás Čechy od někud deportovali, tak co je pro nás to bolavý místo? Napadá vás něco, vy kdo posloucháte? Tak my toho vydržíme docela dost vlastně, když o tom přemýšlím. Nás jim tak něco nerozhází, tak co by nám mohli, já nevím, teplý pivo.
2: No,
0: teplý pivo, nebo svíčkovou srejží.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Senkor.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo tyk a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
13: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
14: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
13: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
14: Když vysavače,
13: tak Mironet. Klikni dvakrát.
15: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
16: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
17: Senkor.
18: Kaufland.
19: Jsou tady.
18: Jsou tady.
1: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
12: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Stones and I. Dance Monkey. A je tady soutěž, která možná právě vám změní letošní léto.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Hovoří k vám kapitán Jasmin a letuška Michal. Ano, je to opět tady. Máte další možnost vyhrát super dovolenou v hodnotě 40 tisíc od společnosti Invia.cz.
2: Super dovolenou hlavně vašeho výběru. Dostanete 40 tisíc a leďte s Invi, kam jen si budete přát. My tady máme letadlo, který má 6 řad a sedadla A až F. Jo.
0: Přesně
2: a vaším úkolem je vybrat si tu správnou sedačku. Když netrefíte tu správnou, máme tady i nějaký dílčí výhry. A nebo nic, bohužel.
0: 800 937 937 volejte právě teď. Tak, a já se ptám, kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
3: Ahoj.
0: Ahoj. Kdo, Petr?
3: Roman.
2: Ahoj, Romane.
0: Dobré ránko. Dobré. Tak jak se na to cítíš, co?
3: No, cítím se. Tak uvidíme.
0: Jako na dovolenou asi se na to cítíme všichni, ještě za 40 tisíc, to by byla bomba. No tak my po tobě chceme, aby si nám řekl číslo sedačky. 6 řad a A až F.
3: Tak moje paní říkala, že by dala 5B.
0: 5B. Tak jo, tak pojďme se připoutat.
2: To je vtipný. Ráno tady padl typ 5A, takže jdeme hnedka vedle toho typu teda.
0: Aha.
2: A 5B.
0: 5B. Zeptám se ještě, Romane, máte to nějak posichrovaný, že už víte, co padlo?
3: Nekoukal jsem mají pravdu, tak nestihl jsem to dneska ráno.
2: Takže náhoda.
0: Takže trefil ses na prázdnou sedačku. To je dobrý znamení, první dobrý znamení.
3: Výborně.
2: Tak pod 5B se, Romane, dovolená neskrývá.
0: Nezlob se, člověče. Teda, člověče, nezlob se.
3: Výborný.
2: Tuhle tu hru vyhráváš, můžeš si zahrát aspoň a soutěžit samozřejmě můžeš každý všední den 6.50, 8.50 a kdykoliv zkusit to svý štěstí.
3: Určitě, tak to se ještě uslyšíme, děkuju.
0: No tak, ježiš, tak ten si proto jde. Tak v 6.50 zítra začínáme, nebo pokračujeme. Tak zatím, jasný, hezký jasný. Den, Romane, ahoj.
3: Taky, hezký den, ahoj.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
5: Hey, what up, girl?

0: Bude 9 hodin. Ladíte Hit Radio snídaní šampionů. A to je od nás pro dnešek vše. Díky za společný ránko. Připomínám, pokud jste nás zapli náhodou až teď, že dovolená v hodnotě 40 000 korun tady stále čeká na někoho z vás. Zítra v 6.50, případně v 8.50 budeme rádi. Když to zkusíte a případně na dovču za 40 táců vyrazíte, mám vás pozdravovat od Jasmin, ta už utekla, je na cestě do Olomouce, tak jí máváme na cestu, no a já se na vás budu s Jasmin těšit samozřejmě zítra.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Zvládněte středu, mějte se krásně a zítra ráno v 6 se tady potkáme. Tak ahoj!
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2,5 minuty před 9. Bára Škrybová, mějte krásný den. U Chotíkova na silnici Plzeň Varie nehoda 4 aut, na místě jsou složky IZS, jezdí se kyvadlově. Motorka s osobákem se potkali mezi Chrástem a Drustovou. Nehoda motorky s osobákem se vyšetřuje i na silnici před Karlovými Vary, a to u odbočky na Novou Roli. A dvě auta jsou v sobě v Sokolově ve Spartakiádní ulici. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
5: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
8: Kaufland.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
13: Máme 9 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Všechny budoucí maminky potěší příjemná změna. Vláda schválila návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Jeho cílem je zmírnit dopady inflace na rodiny s dětmi. O kolik se částka navýší, výmluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
14: Schválený návrh počítá se zvýšením celkové částky rodičovského příspěvku z dosavadních 350 tisíc korun na 400 tisíc korun pro domácnosti s jedním nejmladším dítětem. V případě rodin, ve kterých se současně narodí dvě nebo více dětí, by se celá částka zvýšila ze současných 700 tisíc na 800 tisíc korun.
13: Změna se bude vztahovat na děti narozené od 1. ledna příštího roku. Plzeňský Prazdroj spustil plně automatizovaný sklad piva. Do komplexu se teď vejde 42 tisíc palet, tedy přes 50 milionů piv. Logistický systém dopraví lahve a plechovky od stáčecí linky až ke kamionu bez zásahu člověka. První část skladu pivovar zprovoznil už před 3 lety. Blíží se Noc kostelů. Oblíbená akce proběhne už tento pátek, kdy se veřejnosti otevřou stovky různých sakrálních objektů. Na řadě míst bude probíhat i doprovodný program pro celou rodinu. Víc na webu nockostelu.cz.
11: Hokejový servis Hit Radio.
15: Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3. Naši potřebovali k přeskočení druhého Norska plný bodový zisk. Přiblížili k němu Alšer, který otevřel skóre v 7. minutě, a Kubalík, který zvýšil ve druhé třetině už na 2-0. Do druhé přestávky ale snížil Celebrini, kanadský kapitán pak vyrovnal v 48. minutě a chvíli na to rozhodl Tavares. Češi ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo a v zítřejším čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finskem.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
16: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
2: Tak dneska je to zase jednoduchý, opět pařák. Jasno až polojasno, 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 23 až 26.
11: Hit Radio FM Plus.
2: Krásný den, krásnou středu hlavně, zase se nám to dneškem láme a víkend je opět na dosah. Dokonce má být zase letní, tak to je veliká paráda. Já jsem Bára Škrybová, máme tady spolu dopoledne, navážeme na snídaní šampionů, řešili jste s nima, jestli život na vesnici nebo ve městě, a my vyřešíme, jestli domek nebo panelák. Jinak si taky zahrajeme lístky na Vojtu Kotka. Spoustu dalších témat tady probereme, no a skvělá muzika, to už je jistota. Tak last good night.

Sam Felda, Jonas Blue, Crank on the Dance Floor, Hit Radio FM Plus s vámi v čase 9 hodin a 12 minut, k tomu je středa dopoledne. A já už jsem tady trošku prozradila, co budeme spolu takhle na úvod toho středečního dopoledne probírat. My navazujeme na snídani šampionů, tam jste s nimi řešili, jestli bydlení na vesnici nebo ve městě. A my to teď jenom trošku pozměníme a jedeme dál. A ptám se, bydlení v domečku nebo na sídlišti? Na první dobrou většina si řekne, tak jasně, že barák, že jo, víc svobody, svoje zázemí, klídek, jasný, rozumím tomu, ale i to sídliště má svá specifika, která jako vůbec nejsou špatná. My třeba teď žijeme v malém skromném domečku s malou skromnou zahrádkou, je to úžasný, o tom žádná, ale jelikož jsem sídlištní dítě, tak naše kroky třeba s dětmi, když jdeme na procházku, často vedou přes sídliště a koukám tam na ty chodníčky, který drží ještě z dob totality často, ty před zahrádky, jako miluju to, jak vidím třeba před těma panelákama posezení, který si tam udělali lidi z bytu. Já vždycky vidím, jak třeba mamka naše vařila kafe pro ženský ze dvou nebo ze tří vchodů, jak se opalovali před domem, jak my děti jsme si vždycky rozložili deky a hráli jsme si třeba s panenkama, anebo jsme pletli náramky přátelství tehdy v těch devadesátkách. Hráli jsme s míčem různý hry na schodech před vchodem, halí halo třeba, nebo bumbrlíka, kdo si pamatujete. No takže sídliště, ano, jsou to králíkárny, to je jasný, ale nádherně to socializuje. Domeček je úžasný, že si třeba jako uděláme oheň, když chceme, grilovačku, když chceme, můžeme ven v županu, v pyžamu, nikdo nás neřeší. Jak říkám, každý má svý. Tak mi dejte vědět, co vy, jestli ten panelák nebo ten domeček. A třeba případně připojte i důvod proč. Náš WhatsApp je 720 870 237, a teď pouštím The Call-in, Wherever You Will Go, což je moc hezká záležitost. Mějte hezkou středu a díky, že jste s náma.

0: Rihanna Only Girl s vámi Hit Radio FM Plus. 9 hodin 24 minut k tomu. My jsme tady spolu zabrousili na téma, jestli život v domečku, anebo je lepší v paneláku, a píšete mi. Hele, já jsem celý život v paneláku a nedám na to dopustit. V létě sedíme před chodem, děti lítají po hřišti a vždycky se někdo zastaví na kus řeči. V domě je klid, ale na sídlišti je prostě život. Ahoj Milan. Ano. Eliška, za mě ideál malý domeček někde na kraji města. Klid, zahrádka, ale zároveň kousek od civilizace. Ano, ta je taky paráda, Eliško. Ahoj Báro, já jsem taky panelákový dítě. Stavili jsme si bungry ve křoví, lezli jsme do sklepů. Sousedka nám vždycky vynadala, měli jsme takovou nerudnou. A nejlepší bylo, když se na sídlišti něco opravovalo nebo stavělo. Jedno léto jsme si hráli přímo v panelech, které byly o sebe opřené jako karty. Vždycky jsme mezi ně skočili a v tom prostoru jsme si hráli. To bylo super. Uf, Pavle, já když se vžiju zpátky do dítěte, tak ano, to bylo super, úplně chápu tu nádheru, ale teď teda už jako matka si říkám hlavně jako uf, ježišmarja, takových věcí se tam mohlo stát. No, každopádně, když jsi zmínil tu sousedku nerudnou, tak to pojďme vzít i tímhle směrem, když už jsme v těch panelákách. Jaký máte panelákový sousedy? S tímhle tématem bychom si klidně mohli vystačit i na celou hodinu, možná až do 12. 728 70 230 7, to je náš WhatsApp. Za chvíli DJ Antoine a The Beat Shakers a taky Alex Boren. Tak hezkou středu.
1: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
3: I teď?
5: Ano.
3: A teď?
5: Jo, včera, dnes i zítra.
4: Prostě pořád.
6: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
10: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat, tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
11: Sportfilm festivalové ozvěny v Plzeňském kraji. Plzeňském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek 28. května v Měšťanské besedě v Plzni. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
12: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborkynepomuk.cz.
13: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
15: Plzeň žije divadlem.
16: Davidské divadlo.
15: Divadlo na zábradlí.
16: Dekadencers.
15: Ivan Trojan.
16: Hynek Čermák.
15: Jitka Schneiderová.
16: 14. až 22. června.
15: Posem na divadlo.
11: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

9.35, Hit Radio FM Plus s vámi, tohle byl Alex Warren se songem Ordinary. My tady spolu řešíme život v domě versus život v paneláku a zabrousili jsme taky na kapitolu sousedí, protože bez toho by to určitě nešlo. Ahoj Báro, my měli v paneláku souseda, co vždycky přesně v 18.00 klepal na topení, když jsme byli hluční. Do dneška nevím, jestli měl stopky anebo šestý smysl. Ale zase jsem se naučil nedupat. Mám 98 kilo a chodím jako myška. I to může naučit panelákový život. Ahoj Pepa. Pepo, to je úžasný, přesně, ty jsi mi to připomněl, naši pořád. Holky, nedupejte, kolářojc budou naštvaný. Já jsem se naučila normálně skákat z postele, že to nikdo neslyšel, jako kočka úplně. Dan píše, my měli souseda, co furt něco vrtal, do dneška nechápu, co mohl 15 let v kuse doma opravovat. Dane, další věc, vrtající soused. V domečku nebo na chatě tam se řeší neustále sekající soused a v paneláku je to vrtající soused. My jsme teda taky měli jako boží sousedku, ta chodila v dětství s mým tátou do třídy i s mojí tetou, tak jako malý město, a neměli se rádi už od těch školních let, jako opravdu hodně se neměli rádi, měli na sebe averzi. A jednou, když jsme se rozhodli, že se odstěhujeme, někde se to dozvěděla a než jsme to vůbec jako stihli oficiálně a veřejně někde říct, tak frajerka normálně nastoupila do kočárkárny a vytahala všechny naše věci na chodbu. Ať už jsme jako pryč, jo, hned. A to jsme ještě nezačali balit ani byt. To byla jako taky frajerka, musím říct. Tak klidně ještě pište dál 720 870 237 a teď si pouštíme Shakiru a jdeme pařit. Co jiného, když se nám ten týden láme a víkend je zase na dosah. Hezkou středu všem, díky, že jste s Hit Rádiem FM+.

0: Coldplay The Sims a Burna Boy We Pray, my tady spolu řešíme panelákový život a sousedy, což je velmi specifický téma. A píše mi tady Richard. Ahoj Báro, já to trošku rozbiju. My máme v našem vchodě štěstí na skvělý sousedy. Vytvořili jsme si takovou komunitu a funguje to parádně. Když je nějaká významná událost, sejdeme se před domem, holky napečou, uvaří, chlapi ugrilujou a je nám dobře. A když jsem byl dítě, tak si pamatuju skvělýho souseda, jmenoval se pan Hájek a ten měl neustále montérky na sobě. V garáži si opravoval svoji škodovku stovku a cokoliv jsme potřebovali opravit, poradit, pomoct, tak to bylo vždycky zazvoňte na pana Hájka. A pan Hájek přišel a pokaždý se věděl rady. Takže já si na sousedy nemůžu stěžovat, přeju všem podobný panelákový život. Ahoj Richarde. Richarde, ty ses vlastně tou zprávou tak krásně trefil na závěr hodiny a udělal si úžasnou tečku za tím tématem panelák. A já už nebudu ani nic dodávat. Krásný, díky moc a moc díky vám všem i ostatním, kteří jste se zapojili a psali jste parádní vzkazy, bylo to fakt jako skvělý. Tak hezký dopoledne, díky, že jste s námi a po desátý se zase slyšíme.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Jezdíte rádi na Šumavu? Tak si nenechte ve čtvrtek ujít rozhovor s ředitelkou organizace Destinace Šumava žije Monikou Bendlovou a projektovou manažerkou Marcelou Stracenou. Představí horkou novinku Šumava Card, zážitkovou kartu výhod, se kterou váš výlet posunete na vyšší úroveň a ještě ušetříte.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+. Hit Radio. Rádio.
3: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
4: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
5: Dissolvest.
6: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
5: Dissolvest.
7: My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
5: Isolvest.
6: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
5: Isolvest.
7: Tak zavolejte ještě dnes.
6: Isol.vest.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: CarGlass opraví, CarGlass vymění.
14: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
15: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
19: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
9: Plzeň divadlo Teď, Davidské zábradlí Decadencers, Trojan Čermák Schneiderová, 14. až 22. června. Posem na divadlo.
1: Hit Radio FM Plus.
20: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: To má E, má E, tak to znamená In My Head a ta písnička je od Rehab se Zitrádiem FM Plus, 2,5 minutky před 10. Bára Škrybová přeje krásnou středu a před námi je doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech ještě pořád se došetřuje nehoda 4 aut, a to na silnici mezi Plzní a Karlovými Vary, konkrétně u Chotíkova. Jezdí se tady kyvadlově. Nákladňák je pro poruchu odstavený před lázněmi Kinžvart, jedná se o směr od Kinšperka nad Ohří a je třeba počítat s tím, že těžké vozidlo nebo těžká vozidla tudy aktuálně neprojedou. A nehoda 2 aut je v Aši na křižovatce ulic Selbská a Jateční. Tak opatrně a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 728 70 237.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
7: Kaufland.
9: Zlepši si náladu těmi největšími hity. 80, 90 i Millennium. Online streamy Hitrádia. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio FM+.
11: 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Prezident Petr Pavel je na dvoudenní státní návštěvě Estonska. Dnes se sejde se svým estonským protějškem Karisem nebo s premiérem Michalem. Jednat s nimi bude o bezpečnostní situaci v Evropě, zejména s ohledem na Rusko. Prezident taky v Tallinnu vystoupí na podnikatelském fóru. Odvody živnostníků se sníží na loňskou úroveň. Stvrdila to sněmovna poté, co přehlasovala Senát, který se obával mimo jiné třeba výpadku příjmů státu. Sněmovna veto horní komory přehlasovala hlasy vládní koalice i části opozice. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident. Do konce týdne mohou lidé v Přešticích hlasovat pro ty nejlepší projekty pro město. Ve hře je celkem 6 různých nápadů, které splnily dané podmínky. Hlasovat je možné třeba pro nové workoutové hřiště ve Skočicích, pro dětskou opičí dráhu na severním předměstí nebo pro venkovní Pexeso. Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání baráže o naši nejvyšší soutěž doma porazili Táborsko hladce 3-0. Baník se tak výrazně přiblížil k udržení mezi elitou. Odveta se bude hrát v sobotu od 13 hodin v Táboře.
12: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
0: Středa nás čeká velmi teplá až horká, řekněme, teploměry dnes ukážou v maximech 30 stupňů Celsia, na horách to bude 27. A k tomu bude jasno až polojasno.
9: Hit Radio FM+.
0: Krásné středeční dopoledne přeje Bára Škrybová, užívejte letní den a vůbec už se koupete, dejte mi to vědět. Na úvod 10. Taylor Swift, jedem.

Ale to bylo hezký. Owl City Fireflies, Hit Radio FM Plus s vámi 13 minut po 10. Díky, že nás ladíte. Já jsem Bára Škrybová a přeju vám krásnou středu. No jo, už máme středu, to je krásný. Pojďme si připomenout, že se nám láme týden, to je vždycky dobrý. A před námi je parádní letní víkend. Ono to léto už jako klepe na dveře samo o sobě. A proto se vám ve snídani šampionů snaží pomoct s dovolenou. Aktuálně se u Michala a u Jasmin a u Davida hraje hra Připoutejte se prosím. Princip je jednoduchý. Dvakrát za ráno, to znamená v 6.50 a v 8.50 probíhá soutěžní kolo. A vám vlastně stačí se jenom dovolat a pak tipovat, jo? Jakmile se dovoláte, tak si představte před sebou sedadla v letadle. 6 řad po 6 sedadlech, po 6 sedadlech, klasika číslování nebo písmenka AA, ježiš, tak to jsem se zamotala, ještě jednou, jo? Je to prostě 6 řad po 6 sedadlech, A až F, klasika. No a vy si tipnete jedno ze sedadel. Jde o to, jestli trefíte to, které zrovna odlétá a má pod sebou dovču pro dva od Invie v hodnotě 40 tisíc korun. Jinak se tady pod těmi sedadly skrývají i další výhry, tudíž když někdo trefíte nebo netrefíte přímo tu dovču, tak můžete vyhrát třeba i lístky na Marka Ztraceného, který bude na Letný, a nebo taky třeba Člověče nezlob se tam skrývá. Takže je velká šance, že když se dovoláte, něco si i odnesete. Typovaná sedadla najdete na našem webu www.hitradiofmplus.cz a jsou tam i veškerá pravidla. Tak to zkuste, protože tohle je příjemný. A Barbora Poláková na Frněna je taky příjemná a my si ji dáváme na Hit Radio FM+. Krásnou středu, dopoledne už vám přeju po několikátý a platí to. Užívejte, díky, že jste s náma.

0: PH Electro Stereo Mexico, 10.24, ladíte Hit Radio FM+, díky moc. Kdo nejste úplně letní typ a tyhle teploty vám nedělají dobře a máte už třeba jazyk na vestě, tak zítra bychom si od těch pařáků mohli trošku odpočinout. Léto bude pořád, ale o nějakých 5 stupňů na ten jeden den, na ten čtvrtek opravdu spadneme. A pak to zase ale pojede. Pátek vidím 29, sobota 28, no tak jako je to tady, že jo, je konec května a takhle by to prostě mělo vypadat. Takže si pojďme povinně to léto konečně užívat. A za chvíli na Hit Radio FM Plus trocha country, když už jsme tím počasím skoro i v Texasu. Takže Dasha Austin a pak David Guetta a s ním i One Republic. Jo a jinak, za chvíli hrajeme o lístky na Vojtu Kotka a jeho kapelu Disc, který budou v Plzni. Tak komu se nezadařilo třeba v předchozích dvou dnech, tak budete mít šanci za chvíli. Buďte s námi a mějte krásnou středu.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy, aneb kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
9: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
13: 1952. Premiéru v kinech měla česká pohádka Pyšná princezna.
14: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
13: Firma Elitex se 70letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
14: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
13: Elitex.
14: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
15: Plzeň žije divadlem. Davidské divadlo. Divadlo na zábradlí. Dekadencers. Ivan Trojan. Hinek Čermák. Jitka Šnajdrová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Hit Radio FM Plus s vámi, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, nechci čekat a vy určitě taky nechcete čekat, protože lamáč ženských a určitě i mužských srdcí Vojta Kotek a jeho kapela This dorazí do plzeňského Lehára, a to už v pátek 5. června. My tady hrajeme o lístky od pondělí a pokaždý vám říkám, že kapela This stojí za to. A ani teď vám neřeknu nic jiného, protože se na tom vůbec nic nezměnilo, je to konzistentní. Kdo jste kluky někdy zažil, tak víte, že je to obrovský rock'n'rollovej nářez a velmi zábavná show. Kapela This vás dostane zaručeně do varu. Kdyby se náhodou ochladilo, tak kluci pod váma zase ten oheň zapálí, takže se není čeho bát. Jsou to do jednoho velcí sympatiáci a Leháro Beer Garden je přivítá po celých 5 letech. A kdo jste byl třeba předtím, tak víte, že ten jejich první koncert byl fenomenální a řadí se opravdu jako k těm, které se opravdu nezapomínají. No a je to jednoduchý. Kdo chcete 2 lístky na Vojtu Kotka a jeho kapelu This, tak vezměte právě teď do ruky telefon a volejte na 720 870 237. Třetí volející vyhrává. A jinak teda mrkněte i na stránky www.leharofest.cz. Tam uvidíte i další program, který si pro vás Leháro připravilo. A je tam taky mapka, abyste věděli, kde to najít. Tak volejte a my teď trošku zvolníme. Tohle je nádhera, je to Lenka Dusilová a Lucie a písnička Sen. Tak si to dejte na hlas a díky, že jste s náma, hezkou středu.

0: Leona, don't worry, jste z Hitradiem FM+. Kdo ještě voláte na lístky na Vojtu Kotka, jeho kapelu Dis, tak už nemusíte, ale hrajeme ještě zítra a v pátek a teď vás jdu někam pozvat. Kam vyrazit? V neděli 31. května, to znamená tuto neděli, která nás čeká, ožije amfiteátr za OC Plaza v Plzni. Africkými a vůbec exotickými trhy od 9 do 16 hodin tam ochutnáte čerstvé tropické ovoce z Ugandy a z Ázie, třeba dračí ovoce bude mangostín nebo obří jackfruit. Chybět nebudou samozřejmě ani kávy a čaje a další speciality. Vstup je zdarma a navíc nákupem podpoříte drobné farmáře z Ugandy, tak vyrazte, je to tam opravdu příjemný. A z Plzně se teď přeneseme do Jáchymova, a to na festival Řetízkárna. Ten proběhne od tohoto pátku do neděle a čekají vás tak 3 dny plné divadla, debat, dokumentů, výstav i komentovaných procházek, a to v unikátním prostoru bývalé důlní převlékárny z 50. let. Dorazí třeba Davidské divadlo, bude live podcast Přepište dějiny a svůj program si pro vás připravila i Paměť národa. Součástí festivalu Řetízkárna bude i pietní akt Jáchymovské peklo a Krušnohorský market. Festival navíc pomáhá oživit historickou Řetízkárnu jako místo pro kulturu, vzdělávání a sdílení příběhů. Tak vyrazte a taky se určitě mrkněte na www.řetízkárna.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
5: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
4: Ale vyberu si sama.
5: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
4: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
5: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
6: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
7: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Čerstvé exotické ovoce z Ugandy a Asie. Africké trhy v Plzni. Bohaté chutě a neuvěřitelné vůně, které musíte cítit i přes rádio. Africké trhy se konají tuto neděli v amfiteátru za OC Plaza v Plzni. Hadí a dračí ovoce, speciality, káva, čaje, vstup i ochutnávka zdarma. www.sipy-farmers.cz.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor. Oh.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hitrádia. Hokej je lepší s Hitrádiem.
11: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: Hit Radio FM Plus.
17: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádia FM Plus.
1: My s Davidem, my máme jednu super schopnost.
2: Ano, nevím, jestli to umíte i vy, ale my dva umíme. Ble.
1: Všechno podojit.
0: David a Jakub, každý všední den od 3 na Hit Rádiu FM Plus.

0: Shepard a Geronimo, Hit Radio FM Plus s vámi, minutka do 11. nám zbývá, před námi v zprávy, počasí a teď doprava, jdem na to. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nákladák je pro poruchu odstavený před lázněmi Kinčvart. Jedná se o směr od Kinčperka nad Ohří a je třeba počítat s tím, že těžká vozidla tudy aktuálně vůbec neprojedou. Tak šťastnou cestu a kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: Jenom hity. Hit Radio.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kauflandu.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
11: Je 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Česko opět sužuje sucho. Zatím to nevypadá, že by v dohledné době výrazněji zapršelo a podle meteorologů se bude situace zhoršovat. Některé obce už proto kvůli suchu omezují napouštění bazénů anebo zalévání zahrádek, za což pak hrozí i vysoké pokuty. Na správu státních hmotných rezerv se zatím obrátila jedna obec se žádostí o zapůjčení cisterny. Stavba nového pavilonu v Plzni omezí chod fakultní nemocnice. Výstavba nové chirurgie v areálu na Lochotíně by měla oficiálně odstartovat 11. června. Práce se dotknou jak parkování, tak i samotného chodu špitálu. Pavilon bude stát poblíž gynekologicko-porodnické kliniky v místě záložního heliportu. Česko má nového miliardáře. Eurojackpot ve výši v přepočtu bezmála 3 miliardy korun totiž vyhrál sázející z Česka. Píší o tom novinky.cz. Týdně se konají dvě losování. Šance na výhru jackpotu je 1:140 milionů. 5 českých tenistů dnes zabojuje o postup do 3. kola Roland Garros. Na antukových dvorcích v Paříži se představí Karolína Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek, Jakub Menčík a Tomáš Macháč.
12: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
0: A já vám jdu hlásit na dnešek jenom léto, pravý nefalšovaný léto. V maximech se teploměry zastaví na nějakých 30 stupních Celsia, na horách 27 a bude jasno až polojasno.
9: Hit Radio FM Plus.
0: 2:11, 27. května máme léto, za měsíc prázdniny, to je boží. A taky je středa, týden se nám láme, co víc chtít. Tak Imagine Dragons. Hit

Happy now, šťastný, právě teď. Já doufám, že jste na tom podobně. 11 hodin 12 minut k tomu, Hit Radio FM Plus s vámi. A pojďme si spolu teď zapřemýšlet. Vraťte se do doby, kdy vám bylo od cca 5 let do 10. To znamená nějaká školka až třeba 4., 5. třída. Děti si totiž z dětství pamatují nejvíc z tohoto období. Takže co si pamatujete nejvíc ohledně času s vašimi rodiči? Jsou to dovči, že jo? Jsou to dovolený. Já si troufnu tvrdit, že opravdu jsou, protože teď s tím přišli vědci, že jako žádný Vánoce a narozeniny. Třeba ano, ale spíš okrajově, ale hlavně jsou to právě ty dovolený. Ty se totiž dětem vleptají do mozku jako nic jiného. Hlavním spouštěčem tady je totiž kombinace nového prostředí, dopaminu a nepřerušované pozornosti rodičů. Rodiče nejsou v práci a můžou si s dětma hrát, povídat si, ležet třeba u vody, a to je pro ty děti opravdu nejdůležitější. Až jsem z toho zase smutná, sakryš. Zase to potvrzuje, jak ty děti pozornost rodičů, ale ničím nerušenou, takovou tu pozornost, kterou věnujeme jenom jim, potřebují a jsou za ní opravdu vděční. Takže pojďme si pamatovat, děti si do mozku opravdu jako vrejou nejvíc období mezi 5. a 10. rokem, a to hlavně ty dovči. Tak na to pojďme myslet, až s nimi budeme, buďme jenom s nimi a pro ně, žádný mobil, žádný notebooky, že ono se to jako ten týden nebo třeba 14 dní vůbec nezblázní. Ten čas s dětma je tak vzácný. No nic, já už to na mě zase leze, tak než začnu být patetická, jdeme si pustit muziku. Chumbawamba, Top Thumping, ve středu dopoledne se na Hit Radio FM Plus paří, to je paráda.

0: Justin Timberlake na Hit Radio FM plus 11.24. Já se teď vrátím k tématu. Děti si pamatují nejvíc období mezi 5. a 10. rokem, a to hlavně dovolené s rodiči. Před chvílí jsme to tady probrali a já jsem se vás vlastně ani vůbec na nic neptala. Ani jsem nečekala, že se k tomu budeme ještě vracet. Ale vás tohle téma tak zasáhlo, že mi píšete normálně sami od sebe. Jako očividně se nás to opravdu týká. Alča píše, přesně Báro, mě je dneska 35 a stejně si nejvíc vybavím obyčejný chvíle na dovolený v Chorvatsku, jak jsme hráli karty na balkóně a chodili večer na zmrzlinu. Filip, já si z dětství nepamatuju skoro žádný hračky, ale pamatuju si přesně chvíle, kdy jsme byli všichni spolu. Kája, mně se vybavila dovolená v kempu, vůně opalovacího krému, paštiky a mokrých plavek. Tyjo, já mám normálně husí kůži, jako bez srandy, fakt mám husí kůži. Tady to máme černý na bílým, jo. Pojďme si to pamatovat jako dospělí, jako rodiče. A znovu říkám, pojďme být hlavně tady pro ty děti, když už jsme si je udělali a tenhle na tenhle svět přivedli. A buďte taky samozřejmě zítra Rádiem FM plus, za chvíli třeba Walk the Moon a taky písnička Prayer in Sea, což je taky veliká paráda. Tak hezkou středu všem, přeje Bára Škrybová, buďte s náma.
1: Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.auto.cb.cz.
2: Léto, slunce, plavky v kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.

0: Ano, auha, jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
10: Kaufland.
11: Jsou tady.
10: Jsou tady.
12: Jo, jsou tady.
13: Jsou tady.
10: Řekni to všem!
14: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
10: Jsou ještě tady?
15: Jsou tady.
16: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH. Oh!
17: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Fancy se jmenuje tahle písnička, pěkná, že jo? Já myslím, že je parádní. Jste zítra rádiem FM Plus 11.36 a dneska je 27. května a to je mimo jiné den opalovacího krému. A vzhledem k tomu, jaký máme teďko teplo, tak je to naprosto ideální připomínka. Dermatologové doporučují používat opalovací krém vždycky, když jsme delší dobu venku, nejenom na dovče, nejenom u vody, ale klidně i na procházce nebo na zahradě, jo? UV záření působí pořád. Důležitý je SPF faktor. SPF 30 zachytí asi 97% UVB záření, SPF 50 zhruba 98% a hlavně nestačí se namazat jenom jednou ráno, jo. Krém je potřeba obnovovat zhruba každý 2 hodiny a po koupání nebo větším pocení znovu ještě víckrát. Nejcitlivější jsou samozřejmě děti, to víme, tam odborníci doporučují vysokou ochranu, ideálně teda tu 50, kšiltovku a pobyt spíš ve stínu. A ještě jedna věc, jo, mrkněte se doma, jestli ten váš opalovací krém není prošlý, to se taky často stává a pak nemá takový ten účinek, který potřebujeme. A ještě jsem slyšela zajímavou pomůcku, když jdete ven na sluníčku, tak platí takzvané pravidlo 3K, to znamená krém, čepice není na K, že jo? Takže krém, klobouk a košile. Tak, to je 3K, tak si to pamatujte. Díky, že jste s námi. A hodiny, dívej, to nás čeká právě teď. Doufám.

0: Close your eyes. Zavři svoje oči, odcházím. A to vlastně sedí, já odcházím, ale oči zavírat nemusíte. Hlavně teda, jak by řekla moje babička, nezavírejte ani rádio a poslouchejte dál. Já jsem vás vlastně nenalákala dneska na srdcovky, který Jirka pro vás má, tak si dáme aspoň jednu. Tohle je aspoň pořádný nářez, že jo? Tohle je Elking. Tak si užijte u Jirky celou a já se na vás těším zase zítra od 9 do 12. Bára Škryba odchází, pa pa pa.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
2: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
1: Každý správný muž má mít ostrej nůž. Skandinov. Jedinečný severský design, funkčnost a prémiová kvalita. Skandinov. Nože inspirované severem.
5: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
7: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
8: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
9: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
10: Ty si děláš srandu. Tohle si na sebe nevezmeš.
11: Drž mi kabelku.
10: OK, to jsem nečekala.
9: Olympia Plzeň. Místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
15: Senkor.
16: Kaufland.
17: Jsou tady.
16: Jsou tady.
18: Jo, jsou tady.
19: Jsou tady.
16: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
16: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
1: Hit Radio FM Plus.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu na Chebsku. Došlo k ní v Aši, kde se srazila dvě osobní vozidla. Je to v Selbské ulici. Asi do půl hodiny by vyšetřování mělo skončit. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
5: Senkor.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já,
8: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Budoucí maminky čeká příjemná změna. Vláda schválila návrh na navýšení rodičovského příspěvku. Jeho cílem je zmírnit dopady inflace na rodiny s dětmi. O kolik se částka zvýší, popisuje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
4: Schválený návrh počítá se zvýšením celkové částky rodičovského příspěvku z dosavadních 350 tisíc korun na 400 tisíc korun pro domácnosti s jedním nejmladším dítětem. V případě rodin, ve kterých se současně narodí dvě nebo více dětí, by se celá částka zvýšila ze současných 700 tisíc na 800 tisíc korun.
3: Změna se bude vztahovat na děti narozené od 1. ledna 2027. Alergiky v horkých dnech mimořádně ohrožuje pyl v ovzduší. Týká se to prakticky celého území Česka. Situace by se měla zlepšit jen mírně na severu nebo východě během čtvrtka. V ovzduší jsou hlavně pyly trav a obilovin. Nějakým druhem alergie trpí v Česku zhruba třetina populace. Alergie na pily jsou nejčastější. Teď se podíváme k nám.
5: Rekonstrukce lázeňského mostu v Karlových Varech zavinila další dopravní omezení. Neprůjezdná je v tomto týdnu ulice Karla IV. Dočasně se jezdí po objízdné trase, která vede v obou směrech ulicí IP Pavlova. Povrch vozovky v ulici Karla IV. Bude nový tak, aby plynule navázal na navazující lázeňský most.
1: Hokejový servis Hit Radio.
6: Čeští hokejisté zakončili základní skupinu na světovém šampionátu prohrou s Kanadou 2-3. To znamená, že naši ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo a na čtvrtfinále se stěhují do Curychu. V klíčovém duelu vyzveme Finsko. Zápas se bude hrát zítra v 16:20. V dalších duelech se utkají Kanada se Spojenými státy, Švýcarsko se Švédskem a Norsko s Lotyšskem.
7: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
8: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
5: Na západě Čech dál budeme mít většinou jasno nebo polojasno. Objevit se můžou občasné přehánky. Teploty dnes vystoupají mezi 27 a 30 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, jsou 3 minutky po 12. hodině, dobré poledne vám přeje Kuba Urban z Hit Rádia. No a kamarádi, přátelé, jsme tady opět. Vzpomínky, dobré vzpomínky, zlaté staré časy, říkat tomu můžete jak chcete, i tohle jsou srdcovky. Takže já vás opět vezmu do půl hodinky, kde hrajeme nejenom známé písně, na které jsme možná zapomněli, jo, ale na kterém bych ve vás chtěl vyvolat nějaké vzpomínky, nějakou náladu, určitě na léto, na lásku, možná na první vztahy a tak dál. To už záleží jenom na vašich vzpomínkách. Určitě se mnou můžete vysílat na 777-937-777. Co nás dneska čeká? Jedna diskoklasika v novém kabátě, taky devadesátková legenda, italská pohoda, francouzská taneční hypnotická smyčka, na to se moc těším, anebo taková moderní srdcovka od L. King. Ale začneme s skladbou, která má takový, já bych řekl, že opravdu zvláštní dar, jo, protože jakmile zazní, tak jakoby se ve vzduchu všechno tak nějak jako narovnalo, nálada se zvedla a prostě láska je ve vzduchu. Love is in the air!

0: Love is in the air. Milk and Sugar. No a že vám hned o něco lépe. Tohle byla jedna velká klasika v tanečním kabátku a vy posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já myslím, že na rozjezd úplně perfektní pro dnešní srdcovky. Původně nesmrtelná klasika, ale v tomhle tanečnějším kabátě to má pořád takovou lehkost, nadhled a prostě přesně ten typ energie, který se k polední až podezřele dobře hodí. Tak kamarádi, přesuneme se teď do poloviny 90. let. Schválně můžete zapomínat, co jste tak jako zhruba dělali, k písničce, která vlastně nebyla jenom hit, ale byla to i výpověď. Jestli vám něco říká zkratka TLC, TLC, to byly holky, které se vlastně daly dohromady v té největší době takových těch girl bandů. No a jedno ze zásadních témat, které rozebírali, tak vlastně byly samozřejmě vztahy k chlapcům a dokonce i ty mezilidský vztahy. A Waterfalls je jedna z těch písní, která patří k tomu nejlepšímu od TLC. Mimochodem, dneska jedna z nejvýraznějších tváří celé skupiny, Lisa Left Eye Lopez, tak slaví narozeniny. Tak proto si dáváme TLC, no a za pár minut se podíváme do Itálie, do slunné Itálie, za písní, která vám dokáže jako vyvolat úsměv, podle mě jenom řeknete Felicita a už podle mě jako tušíte, kam se vydáme. Dáme si 80. léta, protože v srdcovkách tak nějak brouzdáme hudební historii 90. 80. milénia, ale hlavně vaše vzpomínky. 777-937-777. Dejte kamarádi vědět, vysílejte se mnou a tohle jsou TLC.

0: Posloucháte srdcovky u nás na Hit Radio. Tohle je typický příklad toho, kdy vlastně absolutně nemáte tušení, kdo tohle naspíval. Ale víte Feličitu, jo? Romina Power, El Baño. Tohle je ten správný název a jinak tohle je prostě klasický osmdesátkový Italo disco.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No já to prostě miluju, jo. Tohle je zrovna jedna z těch písní, které patří jako ke zlatému fondu a vzpomínám si, jak jsme s rodiči jezdili do Itošky, hezky na Dovču a tohle nám tam hrálo. Samozřejmě v autobuse, jo. Autem jsme nejezdili. Ha, hezky pěkně, hranatou karosou. No, přátelé, pojďme dál. Od Feličity se přesuneme na taneční parkety a dáme si jednu píseň, která je velmi, ale jako velmi jednoduchá, co se týká samozřejmě textu. Je tam jenom slovo around the world, nebo slovní spojení around the world, okolo světa. Je tam ale jako hodněkrát. Dokonce si z toho můžeme udělat takovou malou soutěž. Zkuste mi napsat, kolikrát uslyšíte around the world v následující písni od Daft Punk. Kdo se aspoň přiblíží nebo snad trefí to správné číslo, tak tomu uděláme velký hold ve vysílání Hit Radia, jo? 777-937-777, tam mi můžete psát, kolikrát se zopakuje Around the World v téhle skladbě. A je to celkem vysoký číslo. A za pár minut taky El King, tohle jsou srdcovky a tohle je vaše polední Hit Radio.

0: King. Takhle hrajeme u nás na Hitrádiu a tohle jsou naše srdcovky pro dnešní středu. Doufám, že jste tam našli tu svoji a já se ještě velmi rád vrátím k srdcovce, která zněla před chvílí od Daft Punk a Around the World. Vy jste počítali a někteří se dopočítali.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak já si myslel, že do toho se mnou nepůjdete, jo, ale tolik zpráv, které dorazilo, za to samozřejmě patří velké díky. Počítali jste velmi pilně. Měl jsem tady několik tipů. Například Michal z Trutnova psal, že 144krát. To samé napsal Frank.

0: 144krát. Kluci, jako, že vy jste si to našli na Google, protože existuje samozřejmě dlouhá verze a krátká verze. Takzvaná albová verze a potom verze do rádia. A v té dlouhé albové verzi to bylo skutečně 144krát. Nicméně my jsme hráli o něco kratší verzi, která má 3 minuty 49 vteřin a správné číslo, jako úplně správné číslo, je 81. Nicméně já jsem to počítal s váma a protože se ten ocásek té písničky tak nějak trošku zkracuje, tak si myslím, že vy, kteří jste napsali 76, tak máte naprosto správně, protože tolik jsem se dopočítal i já. To znamená Lucka, Pavel, Žaneta, další Lucka, která napsala, ne, že bych se teda v práci úplně nudila, ale pauzu potřebuje každý, já jsem napočítala 76krát Around the World. Ano, ano, ano. Tohle je totiž ten správný počet. Tak jestli jste dospěli ke stejnému číslu, počítali jsme všichni naprosto správně. Tak, teď už je to na vás, kamarádi a přátelé. Stačí napsat vaší srdcovku, kterou byste chtěli slyšet ode mě a já vám ji už za chvíli zahraju. 777-937-777.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Tak 2-0 jsme vedli, nakonec teda 3-2 pro Kanadu. Já jsem na to koukal a šel jsem spát za stavu 2-1 pro Česko, takže jsem si říkal, paráda, porážíme Kanadu, že krásně se mi usínalo. A pak se druhý den podívám ráno a já to musel dokoukat, včera to byla pro mě povinnost. Já se vám musím přiznat, já jsem si poprvé v životě vsadil.
3: Aha.
2: A prohrál jsem, a už, takže už to nikdy dělat nebudu.
3: Tak aspoň víme, že vsadil na Česko.
2: Hele, no samozřejmě, já tam tlačil ten puk těma očima a říkám si, pojď, no a nakonec 3-2 říkám, nic, tak jdu pátek se zaslo a už to dělat nebudu.
4: No nicméně pro nás to znamená to, že jsme teda třetí ve skupině a na čtvrtfinále se stěhujeme do Curychu a zítra 16:20 to je s Finskem, myslím.
3: Je to tak, zítra 16:20.
2: Jo, takže to znamená pro nás tohle a pro mě to znamená, pro tu záschovku to znamená, že mám moje peníze. No, tak není zač.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
13: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit auto sklo právě u nás. Já mu říkám, Protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
17: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
18: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
19: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
20: Senkor.
21: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
22: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
23: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Plzeň divadlo Teď. Davidské zábradlí Decadencers. Trojan, Čermák, Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: z Maneskin. A taky před první srdcovku jsme se dostali u nás na Hit Rádiu. Ano, úplně poslední tečka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Za písně, které milujete, které máte v srdci, na které si rádi vzpomenete, které vám zkrátka třeba udělají radost pro dnešní středu. A já jsem vybral jednu, která by Wendy rozhodně jako radost měla asi udělat, protože, jak sama píše, dneska se chystám na svý srdcovky už od puberty, chystám se do Prahy na EKNA. Zatím jsem ale v práci, ale už mě to za chviličku čeká, dlouhá a horká cesta do Prahy, a protože od rána nemám moc dobrou náladu, tak si říkám, že by si mi mohl trošku naladit notu a navnadit mě na ty kluky v O2 aréně. Díky moc. No jasně, Nio a Akon jsou mimochodem dneska v O2čku, takže vy všichni, kteří tam jdete, kteří tam směřujete, tak i tohle vlastně bude kromě Wendy i pro vás, protože Akon, to je velká hvězda. Já jsem vybral Belly Dancer a hrajeme to jako dnešní středeční srdcovku pro vás, pro všechny, kteří si rádi vzpomenete na píseň, kterou jste možná zapomněli, ale pořád jí máte v srdci. Akon a Belly Dancer. Hit Radio.

0: takhle vám hrajeme u nás na Hitrádiu ve 3:15. Srdcovky za námi, ale nebojte se, zase zítra přesně ve 12 budeme vzpomínat na vaše oblíbené hity a vy už se teď můžete těšit, případně si napsat o nějakou tu svojí. Za pár minut jsou tu další zprávy, o to přesně v 1 hodinu. Představte si, že jestli vlastníte nemovitost, měli byste platit? No jo, poslední dny na zaplacení daně z nemovitosti. Musí to být na účtě do 1. června, tak my vám řekneme podrobnosti a to už za 15 minutek.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitrádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Jezdíte rádi na Šumavu? Tak si nenechte ve čtvrtek ujít rozhovor s ředitelkou organizace Destinace Šumava žije Monikou Bendlovou a projektovou manažerkou Marcelou Stracenou. Představí horkou novinku Šumava Card, zážitkovou kartu výhod, se kterou váš výlet posunete na vyšší úroveň a ještě ušetříte.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hitrádiu FM+.
3: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
3: Všechno najednou?
5: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
6: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Legendy nelhaly. Festival sci-fi a fantasy Kokon se vrací. Videohry, arkády, simulátory, deskovky, prodejní stánky, komiksy i cosplay. Největší sraz hrdinů a záporáků v kraji se blíží. Připoj se k nim. Kokon. 6. června Depo 2015 Plzeň. Lístky na kokonfest.cz.
10: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 1/5 levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
11: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
13: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
14: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
13: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
14: Když vysavače,
13: tak Mironet. Klikni dvakrát.
15: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
16: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
17: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
16: Kaufland.
18: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
19: Senkor.

0: jeseň žije divadlem. Davidské divadlo, Divadlo na zábradlí, Decadencers, Ivan Trojan, Hinek Čermák, Jitka Schneiderová. 14. až 22. června Pozem na divadlo.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Za chvíli 1 hodina odpoledne a s vámi Hit Radio. Jakožto dnešní středeční parťák, my vám za chvíli budeme hrát třeba Robbieho Williamse, ale to všechno bude až po čerstvých zprávách. A hlavně vydáme se taky na silnice, abyste věděli, kde se zdržíte.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se došetřuje v Karlových Varech. Dávejte si tam pozor v Sokolovské ulici před kruhovým objezdem směrem na Nejdek. Srazili se tam 2 osobáky. Vaše další info z dopravy čekáme na WhatsAppu 720 870 237.
2: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
5: Mironet, nová dvojka až pro ku fandí Česku.
6: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
5: Když fandění, tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
8: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
10: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Majitelé nemovitostí mají poslední dny na zaplacení daně. Finanční správa připomíná, že daň z nemovitých věcí nebo její první splátku je nutné uhradit do 1. června. Pokračuje mluvčí státního úřadu Patrik Mádle.
13: Všichni poplatníci také najdou informaci o výši daně v daňové informační schránce DIS+, do které se mohou snadno přihlásit na portálu Moje daně. V DIS+ jsou přehledně uvedené platební údaje, včetně QR kódu. QR kód velmi zjednodušuje úhradu daně.
12: Zaplacení této daně není složité, možné je také online prostřednictvím portálu Moje daně. Podvodníci aktuálně zneužívají jména policistů z Jablonce nad Nisou. Pracovníci tamního územního odboru už přijali řadu telefonátů od lidí z různých koutů republiky, které se pokusili podvodníci připravit o peníze. Ověřovali si, zda jim kriminalisté skutečně volají. Letošní hokejové mistrovství světa by mohlo pro český nároďák skončit už ve čtvrtfinále. Tak zní odhad bookmakerů. Ve čtvrtečním zápase favorizují Finsko, jak sázkové kanceláře, tak také většina sázejících. Na letošní šampionát byly zatím vsazeny bezmála 2 miliardy korun. Nejpravděpodobnějším vítězem je nadále Kanada. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Oblíbené relaxační místo v centru Plzně čeká rekonstrukce. Město opraví kamennou zeď v Mlýnské Strouze, která už je v havarijním stavu. Práce začnou letos na podzim a skončit by měly příští rok v červnu. Na první fázi město uvolnilo 5 milionů korun. Opěrné zdi v Mlýnské Strouze jsou součástí souboru městského opevnění.
14: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
1: Předpověď nám na odpoledne pro západ Čech slibuje jasno nebo polojasno s teplotami mezi 27 a 30 stupni. Objevit se mají i občasné přehánky.
0: Jirka Pelnář. Radio. Obvykle ano, v tomhle čase, to znamená po 13. hodině, ale dneska bez Jiříka, to ale neznamená, že by Hit Radio tady nebylo a nebyli jsme tady my s dobrou náladou a se skvělými hity. Zdraví vás Kuba Urban a mám pro vás určitě Robbieho Williamse, Love of My Life, dáme si Chainsmokers hned na úvod, no a za pár minut pro všechny, kteří rádi čtou, tak pozor, pozor, velká to soutěž, hlavně pro všechny pozorné čtenáře, protože já vám budu předčítat a vy budete říkat,
7: Je to pravda nebo fikce? Zahrajeme si takové jako bylo nebylo, jo? Tak uvidíme, jestli to zvládnete. Dobře poslouchejte, jak jsem sliboval, Chainsmokers a Coldplay jsou tady právě teď, tedy 4 minuty po 1 hodině odpoledne. Hit Radio.

0: Tohle byl Robbie Williams. Hit Radio je s vámi, za pár minut hrajeme činasky. No ale přátelé, vrhneme se taky na hru a na čtení, jo? To je zásadní. Protože nejenom celý tento týden, ale rovnou celé dva týdny. Pro vás vždycky po 13. hodině máme kompletní kolekci knížek Lizy Reaganové. Je to parádní balíček v hodnotě 5000 korun. Ale hlavně, vy musíte přijít na to, jestli já si vymýšlím, anebo čtu pravdu. Ano, je to prostě pravda nebo lež. Ačko nebo Bčko. Záleží na vás. Stačí to odhalit, jo? Možná stačí mít jenom nějaké takové lehké cítění. A když to zvládnete, no tak odměna vás rozhodně nemine. Takže celé léto 10 knih. Připravte si telefon 800 937 937 a vaším úkolem bude tipnout, zda ten příběh, který vám odvyprávím, tak je z knihy od spisovatelky Lizy Reaganové, anebo je smyšlený. Samozřejmě, jestli jste četli její knížky, troufám si říct, že skoro máte už jako vyhráno, jo, že už tušíte. Tak co, vrhneme se na to? Já myslím, že bychom měli matčin hrob. Dobře poslouchejte a přemýšlejte, jestli je to příběh smyšlený anebo skutečný podle knihy. Někdy musíte vykopat staré démony, abyste ochránili nevinné životy. Když dva malí chlapci při hře v lese, nedaleko parkoviště pro karavany, najdou pohřbené tělo, policejní náčelnici Josie Quinnové se začínají vracet nepříjemné vzpomínky. I ona si v tom lese jako dítě hrávala, co nejdál od své nevyspytatelné matky Belindy Rouzové. Josie ale nemůže své vzpomínky dál potlačovat. Dentální analýza totiž prokáže, že nalezené tělo patřilo mladé ženě, která byla zavražděna před 30 lety. Ženě jménem Belinda Rouzová. Když se pak najde další tělo ženy, i ona je identifikována jako Belinda Rouzová. Jde o záměnu identit nebo o chybu v identifikaci? Ani jedno. A vysvětlení je prosté. Josiina matka pocházela z trojčat, které v dospělosti páchaly podvody a proto žili pod jednou identitou. Shodou okolností všechny zemřeli osamělé a protože tajili, že jsou tři, nikdo je vlastně nepostrádal. Tak co, přátelé, je to pravda nebo fikce? 800 937 937.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lizy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: že já prostě beru toho, kdo byl úplně nejrychlejší, kdo se se mnou dostane v tuhle chvíli do vysílání. Je jasné, že rozdáváme parádní 10 knih od Lizy Reganové. A kdo je získá? No, můžete to být klidně i vy, ale já bych řekl, že až někdy příště, protože teď je se mnou na telefonku Hana. Hanko, hezké odpoledne.
1: Ahoj.
0: Ahoj, Hani. Tak prosím tě, než se dostaneme ke správné odpovědi, jak se máš a jaké máš odpoledne?
1: Já se mám výborně, je teplo, a dala jsem si zmrzlinu a dívám se z okna a je výborně.
0: Ježiš, to je krásný. Jaká byla? Byla vanilková nebo čokoládová?
1: Vanilková.
0: Vanilková, že je lepší, že jo?
1: No, jasně.
0: Takže, prosím tě, miluješ knížky, ráda čteš?
1: Nečtu až tak moc, ale jsem tam si ráda něco přečtu, něco zajímavého, napínavého.
0: Dobře. A myslím si, že Liza Reganová, slyšela si o ní někdy?
1: Neslyšela.
0: Neslyšela, jo. O to lépe, protože přímo pronikneš do jejich děl. Mě zajímá, jestli ten příběh, který jsem četl před chvílí, příběh, který se jmenuje Matčin hrob, jestli byl reálný, skutečný podle knihy, anebo to byla lež jako věž.
1: No já si myslím, že to není pravda, že je to lež.
0: Jasná věc! Je to samozřejmě blbost, jo? To znamená, že já jsem si to vymyslel, i když příběh vychází z knihy, ale ten závěr je úplně smyšlený. Ve skutečnosti je totiž případ daleko temnější a opravdu jde o krádež identity, ale nejde v něm o trojčata, ale o úplně praxprostý zločin. O tom píše právě Liza v Matčině hrobě a ty si to přečteš. Takže gratuluju moc.
1: Jo, díky, skvělé.
0: Vůbec nemáš zač. Hani, užívej dnešního dne, jsem rád, že posloucháš Hit Radio a měj se zase krásně, jo?
1: Ty taky, ahoj.
0: Ahoj. A hezký den pro vás, pro všechny ostatní. Chtěli byste pořádné čtení na léto? Není žádný problém, zítra pokračujeme a je to zase na vás. Je to pravda, anebo lež jako věž?
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Young and Beautiful, Lana Del Rey. 5 minut před 1:30 a s vámi odpolední Hit Radio. Tak co si dáme za chvíli? Když s námi vydržíte i následujících pár minutek, no tak si dáme Marka Ambora, Belong Together, anebo bude i Alesso, který mimochodem ohlásil, že letos přijede do Ostravy a že to tam pořádně rozparádí. Ano, hned na začátku prázdnin na obrovský festival, tak Alessa uslyšíte a jeho Heroes za pár minut.
1: Prodat vůz rychle a bez starostí?
2: Tak teď je ten správný čas.
1: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
2: Nejvyšší výkupní ceny.
1: Peníze i hned na ruku.
2: Vše vyřídíme za vás.
1: Přebereme záruky.
2: Nabízíme i možnost protiúčtu.
1: Přijeďte.
2: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
1: Tým Autocentra Davokár.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
6: Senkor.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Čerstvé exotické ovoce z Ugandy a Asie. Africké trhy v Plzni. Bohaté chutě a neuvěřitelné vůně, které musíte cítit i přes rádio. Africké trhy se konají tuto neděli v amfiteátru za Oce Plaza v Plzni. Hadí a dračí ovoce, speciality káva, čaje, vstup i ochutnávka zdarma. www.sipy-farmers.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Sportfilm festivalové ozvěny v Plzeňském kraji. Plzeňském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek 28. května v Měšťanské besedě v Plzni. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
17: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
18: Plzeň, divadlo Teď. Davidské zábradlí Decadencers. Trojan, Čermák, Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
16: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Tohle byl Alesovi, posloucháte Hit Radio City, mám pro vás jednu nabídku. Jak se říká, ta se neodmítá. Protože jestli ve svých podcastových aplikacích hledáte nějaký podcast, který jste neslyšeli ještě, který vás vezme v čase trošku zpátky a který by vám měl připomenout třeba něco, co jste ještě ani nevěděli, tak vřele doporučuji Vypalovačku od našich kolegů a kamarádů z Hit Radia 90, protože tentokrát mají téma boybandy. A pojďme si říct, že souboj boybandů, to by vydalo klidně i na celovečerní film, jo, ať už si vezmete NSYNC, ať už si vezmete Backstreet Boys, můžete si vzít Westlife, můžete z těch českých luhů a hájů vzpomenout na Lunatic, jo? To všechno byly ty zásadní boybandy 90. let. No, mluvil jsem o Westlife, ti se dali dohromady někdy na konci 90. let, tuším, že to byl rok 1998, jinak jsou samozřejmě z Irska, ale taky extrémně populární a myslím si, že to táhli do nějakého roku 2010, možná 2012, pak si dali nějakou pauzu, pak zase zjistili, že retro celkem frčí, tak se vrátili zpátky, a to v roce 2018. No a Uptown Girl od Westlife není jejich originální věc, je to předělávka, ale i tak to zůstává jedním z nejzásadnějších hitů jejich hudební kariéry. Takže Vypalovačka, boybandy a Westlife.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: jedna z těch novinek u nás ve vysílání. Tohle byly UDG a Odleták. A to ve 2:45 s vámi samozřejmě Hit Radio. No a další velké hity, My Chemical Romance si dáme a jejich Welcome to the Black Parade. A nebo zpěvačka, která není ani černá, ani bílá. Ona to má tak na půl. Dáme si See You.
1: Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
4: Jasně, už balím.
3: Mami, a co když bude pršet?
4: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z Vmartu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
3: Jo, to bylo super.
4: Viď, mám dobaleno.
3: Hurá, jedem!
4: Letní sovčelky z Vmartu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
7: Kaufland.
9: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
10: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
11: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.

0: www.sv.cz. Pozor! Hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo TIK a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
1: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat, tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: druhá hodina odpoledne Hit Radio a za pár minut třeba Cyril anebo Marquez, to všechno vám nabídneme už za okamžik. Jak to vypadá na silnicích?
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu na hlavním tahu Klášterec nad Ohří ostrov. Došlo k ní u stráže nad Ohří, kde zpomaluje provoz, tak tam počítejte se zdržením. No a další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
14: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vedra a sucho trápí ve městech i volně žijící zvířata. Problémy mají hlavně mláďata, která kvůli horku často předčasně opouštějí hnízda a úkryty. Jak jim můžeme pomoci, říká za Český svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
15: Té vody hlavně ve městech je málo, města jsou rozpálená, to zvířata prostě nemají kde pít, takže stačí položit misku s vodou někam na trávník, do parku, do stínu a okamžitě to zvířata využijí.
14: Misku s vodou pro ptáky můžeme dát také na parapet. Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše. Uvádí to Deník N. Evropská komise napsala českým úřadům, že do vyřešení střetu zájmu nebude proplácet žádné dotace firmám spojeným se šéfem kabinetu. Elektromobilita v Česku posiluje. Duben byl v počtu nově registrovaných elektromobilů rekordní. Česká republika díky tomu opouští poslední příčky žebříčku zemí Evropské unie. Aktuálně je v podílu elektromobilů na 22. místě. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Vodní záchranáři na Hracholuskách dostanou nové molo. Plzeňský kraj na jeho pořízení vyčlenil přes 300 tisíc. Původní staré kovové molo už bylo za hranicí životnosti. Bylo nestabilní a rozpadalo se. Nové molo, které je pro práci záchranářů nezbytné, bude nejen z trvanlivějších materiálů. Bude i větší a taky lehčí.
16: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
1: Počasí dnes opět láká k vodě. Teploty na západě Čech se pohybují kolem třicítky. Dál bude hlavně jasno nebo polojasno. Ojediněle se objeví i přehánky.
0: A teď už jdeme dál, máme dvě minutky po 14. a čeká nás Avril, Cyril a nebo Marquez. Já jsem Kuba Urban, dobré odpoledne.
12: Hit

Vlas. S Markézem právě teď u nás na Hitrádiu a za pár minut taky s Evou Farnou. Mimochodem ve videoklipu Na ostří nože hrál Jarda Jágr. Si asi pamatujete. Ano, zítra Jarda Jágr ku podivu nebude na hřišti. Zatím není na soupisce, takže to můžeme asi potvrdit. No a my věříme, že po tom zaváhání se Slovinskem, s Norskem, a tak včera ten výkon i přes prohru si myslím, že byl celkem velmi slušný. Já teda křičel dost, já je tam hodně tlačil a já jim věřím. Dostáváme do čtvrtfinále Finsko. Já si nepamatuju, kdy naposledy jsme hráli proti Finům, nějaký takovýhle čtvrtfinálový či semifinálový utkání, tak věřím, že nám tenhle severský soupeř jaksi bude po chuti, jo, a že to zítra zvládnem. Zásadní je ovšem, kamarádi, že je to 16:20, jo, takže ten, kdo dneska dělá, nebo zítra dělá do 6 do večera, tak bude muset nenápadně se koukat jako přes rameno někde, jako na telefonu nebo tak, aby to šéf hlavně neviděl, ale nemáme ten večerní zápas, ale máme ten odpolední, to znamená v 16:20. Zase víme, že cca někdy okolo 7 hodiny už bude rozhodnuto, jestli tenhle šampionát bude medailový, a nebo jestli pojedeme dolů. Tady je Evo Farná, za pár minut taky Lost Frequencies, no a dáme si i Michaela Andrewse, jo? Mad World, za pár minut, Hit Radio.

0: Někdy je ten svět prostě hodně divoký, hodně šílený. Mad World. Michael Andrews. A za pár minut další velké hity, třeba od Black Eyed Peas. Mimochodem, z Black Eyed Peas se teďkon váže jeden za mě docela hudební bizar, protože Black Eyed Peas zpětně upravili text písně Hey Mama, aby byl prý citlivější k válce v Iráku. Na albu měli řádek o tom, že schazujou bomby na Blízkém východě. No a v rádiové verzi to museli přepsat na nevinný Drops the Bombs. Takže jakože, hele dobrý, možná spíš asi politický gesto nebo co. Já si jenom říkám, jestli už není trošku pozdě. Ta písnička už má přes 20 let. Jako. Taky tohle se děje v hudebním průmyslu. Black Eyed Peas a I've Got a Feeling dáme za chvíli.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Tak 2-0 jsme vedli, nakonec teda 3-2 pro Kanadu. Já jsem na to koukal a šel jsem spát za stavu 2-1 pro Česko, takže jsem si říkal, paráda, porážíme Kanadu, že krásně se mi usínalo. A pak se druhý den podívám ráno a já to musel dokoukat, včera to byla pro mě povinnost. Já se vám musím přiznat, já jsem si poprvé v životě vsadil.
3: Aha.
2: A prohrál jsem, a už, takže už to nikdy dělat nebudu.
3: Tak aspoň víme, že vsadil na Česko.
2: Ale no samozřejmě, já tam tlačil ten puk těma očima a říkám si, ty, pojď, no a nakonec 3-2 říkám, nic, tak jdu spát, tak se zaslo a už to dělat nebudu.
4: No nicméně pro nás to znamená to, že jsme teda třetí ve skupině a na čtvrtfinále se stěhujeme do Curychu a zítra 16:20 to je s Finskem, myslím.
3: Je to tak, zítra 16:20.
2: Jo, takže to znamená pro nás tohle a pro mě to znamená, pro tu sáskovku to znamená, že mám moje peníze. Tak není zač.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je v stěží.
8: Já jsem Laura, jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farmapark Dobřany.
9: Zvířátka a skákací hra.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
4: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
5: Drž mi kabelku.
4: OK, to jsem nečekala.
3: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
6: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pubcová.
7: www.pubec.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
9: CZ.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
15: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: My Blood Running, Ray Dalton u nás na Hit Radio a za pár minut jeden svaz českých bohémů. Máme rádi všichni, dáme si vohnouty, ale teď jedna čerstvá zpráva. Říká vám něco jméno Los Emil, ne? Už jste asi slyšeli. Los Emil, to je vlastně taková slavná postava, no tak ona to byla reálná postava, slavné zvířátko prostě, které nám tak chodilo po Šumavě, po hranicích a bylo v podstatě jako lákadlem atrakcí, jo? Tak představte si, že Los Emil to dotáhl tak daleko, že je o něm i film, no jo, a bude v kinech. Takže kdybyste si chtěli připomenout to jeho putování po českých luzích a hájích, tak můžete vyrazit do kin, samozřejmě spíš do těch menších, než do nějakých velkých multiplexů, ale tam bude právě snímek o tom, jak se Los Emil stal miláčkem celého národa, a to nejenom u nás, i v Rakousku a v Německu, protože on byl kosmopolitní. On tak jako přepíhal, ty státy mu nedělali problém, jo. Využíval velmi dobře šengenského prostoru, takže chodil si každou chvíli někam jinam. Takže Los Emil dokonce bude i v kinech. Vřele doporučuji snímek takhle. Jo, nečekejte, že to bude kreslený, ani nečekejte, že to bude vtipný. Je to prostě spíš o tom, o hezké přírodě a o tom, že sem tam někde vykoukne los. A že jsme mu říkali Emil. On sám to doteď neví. Vohnouti a svaz českých bohémů a za chvíli Rudimental. To je muzika u nás na Hit Radio.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky.

0: Sentimental a taky Ella u nás na Hit Radio. Tohle vám dáme za chvíli, to je taky Ella, ale Golding v tomhle případě. I Need Your Love. Budeme hrát za pár minut v spolupráci s Calvinem Harrisem. No a to je vlastně jedna z těch úplně posledních teček, alespoň pro dnešní odpoledne, protože no, třetí hodina se blíží, to znamená, že vaše nejoblíbenější odpolední show už je připravena. Ode mě snad ještě poslední připomenutí, nezapomeňte dneska na všechny Valdy, protože Valdemarové mají svůj svátek. Kuba Urban se loučí, ahoj!
1: Rádio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Rádia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invy za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
2: Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
3: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
4: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
10: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
11: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
10: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
11: Když vysavače,
10: tak Mironet. Klikni dvakrát.
12: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürlich.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já,
12: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
14: Kaufland.
15: Jsou tady.
14: Jsou tady.
16: Jo, jsou tady.
17: Jsou tady.
14: Řekni to všem!
17: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
14: Jsou ještě tady?
18: Jsou tady.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dávejte si teď pozor na výjezdu z Plzně směrem na Losinou. Opravuje se tam vozovka a silnice je průjezdná jen kyvadlově. Kolony se teď dělají v obou směrech. Zdržení hlásí taky dálnice D5. Pozor na kilometru 95 ve směru od Rozvadova na Plzeň. Srazila se tam dvě nákladní auta. Na vozovce je navíc vysypaný náklad. A nehoda se stala na Chebsku. Opatrně na trase mezi Aší a hranicemi před Studánkou, kde se taky srazila dvě nákladní vozidla. Vaše další info z dopravy můžete psát k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
3: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Máme 15 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Turisté vzali doslova útokem šumavská ledovcová jezera. Bohužel nejen jako cíl své procházky. Často si je totiž pletou s veřejným koupalištěm. Správci Národního parku proto důrazně varují. Vstup do jezer je zakázaný a hrozí za něj i vysoká pokuta. Umělci z bezmála 20 zemí se příští měsíc představí v Plzni. Budou součástí Mezinárodního festivalu Skupova Plzeň. Těšit se můžeme nejen na divadelní představení, ale také na velké lampionové loutky pod širým nebem, filmové projekce a koncerty. Chorvatsko dál zůstává oblíbenou dovolenkovou destinací Čechů. Od začátku roku tam vyrazilo skoro 40 tisíc českých turistů. Do Chorvatska navíc i letos můžeme vyrazit vlakem. Víc Miodrag Mlačiš z turistického sdružení pro Česko a Slovensko.
10: Tento rok a minulý to začalo, máme Intercity, to je polská doprava, Adriatic Express z Varšavy do Chorvatska. Tento rok je novinka. Ten vlak je první zastávka v Varšavě, v Polsku, a taky má 3-4 zastávky v České republice.
0: Loni do Chorvatska vyrazilo skoro 800 tisíc Čechů, meziročně asi o 500 000 méně.
11: Hokejový servis Hit Radia.
12: Švýcarský útočník Sven Andrighetto vede po základních skupinách produktivitu hokejového mistrovství světa v Curychu a Freiburgu s náskokem 2 bodů. V 7 zápasech si připsal 13 bodů a s 9 asistencemi se dělí i o pozici nejlepšího nahrávače s Kanaďanem Sidneym Crosbym. Nejlepším střelcem je se 7 trefami Lotyš Rudolf z Balcers. Statistikám brankářů vládne Švýcar Leonardo Giannoni.
13: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
14: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
0: Na západě Čech zítra budeme mít hlavně jasno nebo skoro jasno. Teploty přes den budou o něco nižší než dnes. Vystoupají mezi 21 a 25 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už začíná divoký západ.
9: Hit Radio FM+.
15: Parádní odpoledne, 2 minuty po 15. hodině. Otaše až po Prahu, dokonce i v Kališti. Ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
16: Konec jahod v Plzni, koktejl, se kterým v práci přežijete vedra. A taky zkusíme vymyslet, co bychom udělali se 3 miliardama z jackpotu.
15: K tomu další skvělý hity Lady Gaga, Bradley Cooper, dáme Shallow a na úvod 15. Miraj, tenkrát.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Zdravíme západní Čechy, tady je divoký západ, Hit Rádia FM+.
1: Nejdůležitější a hlavní zpráva dnešního dne. Někdo v České republice se z noci na dnešek stal miliardářem. Padnou totiž nejvyšší eurojackpot v historii celého sázení v naší zemi. Téměř 3 miliardy korun.
2: Ne. To není možný, takovýhle objem peněz.
1: Ty to o tom neslyšel.
2: Ještě v Čechách. Ne, vůbec, to není možný.
1: Hele, zatím nejvyšší výhra, která v Čechách padla, bylo zhruba 2,5 miliardy korun. Už to nějaký pátek je. Tehdy teda platilo to, že se ty prachy ještě nedanily.
2: Že oni ti to ještě zdaněj.
1: Jo.
2: Takže ve finále nejvíc na tom vydělá stát.
1: No, půl miliardička.
2: Ježiš, to musí být radosti.
1: No jasně, Alenka se úplně chechtá. To je úplně nadšená.
2: Tam bouchají šampaňský, to je hezký.
1: Jo, budeme mít na důchody, jupi. Hele, nás ale napadla jedna taková věc. Na Facebooku a Hit Radio FM Plus se vás ptáme. Představte si tu situaci, že byste právě vy vyhráli tyhle ty peníze. 3 miliardy korun. Ale nemohli byste si je nechat. Ani vy, ani vaše rodina. Co byste s těma penězma udělali?
2: Jak? No to si nechci vůbec představovat takovou situaci. Nic horšího se stát nemůže podle mě v životě.
1: Pište na Facebook nebo k nám na WhatsApp Hit Radio FM+.

0: Nirvana na Hitradio FM Plus, tam dneska nesmí chybět, krásný odpoledne. V Čechách někdo vyhrál téměř 3 miliardy korun. Hlavní zpráva dnešního dne. A je to pro nás samozřejmě velký téma, protože jakmile se něco takového objeví, tak člověk si hnedka, a to jako i já, který nesázím, tak já si hnedka začnu představovat, co bych s těma prachama sakra jako dělal. Jak by to změnilo můj život?
1: Tak ty máš dvě děti, já si myslím, že zase tak složitý by to jako nebylo.
0: No, ale tam by toho moc nezbylo pro mě.
1: Já jsem našel doporučení tý sázkařský společnosti, která teďko radí jako tomu člověku, který ty peníze vyhrál. A jsou tam tři body, který mě hrozně baví. Najděte si finančního poradce. OK. Najděte si psychologa. A hlavně, nikomu to neříkejte.
0: Takže, což najdu si finančního poradce a řeknu mu, já vám nic nemůžu říct.
1: Ale finanční poradce jako dobré, ale teď si vám, že přijdeš k tomu psychologovi a já mám problém. No, tak mi řekněte, jaký. Já vám to nesmím říct.
2: Tak ne,
1: počkejte, ta se moc nepohne. Ne, já vám to nesmím říct.
0: Prosím vás, chlape, chováte se jak ženská. Je, to jsem řekl.
1: To mi bylo, žádný problém nemám.
3: Auto CB. Škoda, Renault, Dacia. Auto CB. V Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.autocb.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od dvou kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Léto. Slunce. Plavky v kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
6: Čerstvé exotické ovoce z Ugandy a Asie. Africké trhy v Plzni. Bohaté chutě a neuvěřitelné vůně, které musíte cítit i přes rádio. A

0: uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
1: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Vášdomovník.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
9: Kaufland.
11: Plzeň žije divadlem.
12: Davidské divadlo.
11: Divadlo na zábradlí.
12: Decadencers.
11: Ivan Trojan.
12: Jinek Čermák.
11: Jitka Schneiderová.
12: 14. až 22. června.
11: Pojďte na divadlo.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Ideální tempo do toho vedra venku. Tady je Hit Radio FM Plus a Divoký západ. Co byste udělali s téměř 3 miliardami korun, pokud byste si je nemohli nechat?
1: Jo, to je docela zapeklitá otázka a my vás v tomhletom vedru drobet trápíme a ptáme se vás na Facebooku Hit Radio FM Plus. Takže na co byste dali ty, komu byste poslali ty peníze? Kdybyste si je prostě nemohli nechat. Natchnula mi tady Bára, která napsala, to ne, to nejsi ty Baru. Jo, tady Barbona Barvínová píše budoucímu manželovi.
0: Ten by nebyl jenom jeden.
1: Ne, těch by bylo
2: fronta.
0: By byla fronta budoucích manželů. Kdyby náhodou došlo na rozvod, vůbec by si nesmutnila. Hele, já jsem nad tím jako přemýšlel a asi bych to pojal trošičku recesisticky. Že bych třeba jako ty peníze daroval naší obci, což je malá vesnice, s tím, aby postavili u nás akvapark.
1: Jako, že by si teda Plzni vypálil rybník s akvaparkem.
0: No, a pak bych jezdil u nás, že jo, a smál bych se tomu, jak vlastně obec s 250-300 obyvateli má svůj vlastní akvapark, do kterého chodí jak 5 lidí z okolí a nikdo jiný.
1: Jo, myslíš, tam by ti
0: já bych se bavil.
1: Tam by ti jezdila celá Plzeň, kamaráde, to by si nedomyslel.
0: No, tak...
1: Všichni by ti parkovali před barákem.
0: Tam jdeme automat, viď? Jako zase tak blbej nejsem.
1: Pardon, tak jako to má být promyšlenější, než jsem si myslel.
0: Pořádku, takže krom akvaparku ještě je placené parkoviště, dobře.

0: Ladíte divoký západ Hit Rádia FM Plus a právě takováhle nálada jako v hitu od Pitbulla a Christiny Aguilery, tak ta byla včera v hokeji v Kanadě.
1: No, minimálně Kanadě. První dvě třetiny ano.
0: Že jo?
1: Pak to trošku upadlo. Takhle, hokejové šílenství pokračuje, akorát to šílenství vypadá trošičku jinak, než jsme si to asi úplně představovali. Včera jsme to projeli, hele, ne asi úplně brutálně, nemyslím si, že by to byl jako propadák a ostuda. Čekal jsem to daleko horší. Je podstatný ale říct, že dokud se David Brabec nepochlubil tím, že na ten hokej jako kouká, tak vlastně ten zápas se vyvíjel relativně dobře.
0: Ano, já mám prosím vás tady jako v rádiu zakázáno koukat na hokej a na veškerý zápasy hokejového šampionátu, protože vždycky, když já koukám, tak my prohrajeme. No ale to zkoukám docela často.
1: Nemůžeš si nejít nějakou jako jinou činnost? Utírat prach? Mejt nádobí, prát prádlo.
0: Promiň, to všechno dělá moje paní.
1: No tak ať něco nedělá, tak já nevím, tak se starej o děti, přebaluj děti. Ne, hele, je to jedno, jak to dopadlo, jo, chleba stejně levnější nebude. Podstatný je jako říct, že zítra v 16.20 hrajeme proti Finům. A já jsem na tom našel hned dvě pozitiva. Pakliže pojedeme domů, máme vlastně volný víkend a můžeme být naprosto v klidu. Nemusíš to vůbec jako řešit, můžeš věc prostě někam do přírody, na výlet. A je úplně jedno, že se hraje nějaký hokej, protože my už tam nebudeme. A ten druhý je vlastně fajn vypadnout proti Finům, než proti Lotyšům.
0: A stejně si na něk smosneme jako na hašlerkách, ne?
1: Takže o víkendu hokej a nikam nejedem. No? Ne, že se budeš dívat.
2: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
9: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
10: Profi voda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
17: A tava! Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
17: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
19: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
20: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
19: I teď?
21: Ano.
19: A teď?
21: Jo, včera, dnes i zítra.
20: Prostě pořád.
22: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
23: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
24: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
25: Plzeň, divadlo Teď. Davidské zábradlí Decadencers. Trojan, Čermák, Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
23: Hit Radio FM Plus.
26: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

Hit Rádio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Rádio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia CZ.

0: Je s váma divoký západ, Hit Radio FM+, hezký odpoledne, jdeme na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda teď brzdí odpolední dopravu v Plzni. Pozor v Doudlevcích, ulice Zborovská, kde se srazily dva osobáky. Bourá se taky v Klatovech v Domažlické ulici. Dva osobáky se srazily směrem do centra poblíž Lidlu. No a opatrně taky na dálnici D5, kde máme hlášenou nehodu na kilometru 87 směr Rozvadov. I tam se můžete krátce zdržet. Vaše další aktuální info z dopravy můžete psát k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
3: Sportfilm festivalové ozvěny v Plzeňském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek 28. května v Měšťanské besedě v Plzni. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
1: Bude 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Stavba nového pavilonu v Plzni omezí chod fakultní nemocnice. Výstavba nové chirurgie v areálu na Lochotíně má začít 11. června. Pavilon bude stát v místě záložního heliportu. Práce se dotknou jak parkování, tak i samotného provozu nemocnice. A staví se taky v Perninku na Karlovarsku, kde vzniká nový sportovní areál. Fungovat bude nejen v zimě, ale taky v létě. Areál bude poblíž centrálního parkoviště, které obec navíc plánuje i rozšířit. Máte dům nebo byt? Pak máte taky nejvyšší čas na zaplacení daně z nemovitosti. Uhradit ji musíme do 1. června. Víc mluvčí finanční správy Patrik Madle.
7: Všichni poplatníci také najdou informaci o výši daně v daňové informační schránce DIS+, do které se mohou snadno přihlásit na portálu Moje daně. V DIS+ jsou přehledně uvedené platební údaje, včetně QR kódu. QR kód velmi zjednodušuje úhradu daně.
1: Daň můžeme zaplatit jednoduše online právě přes portál Moje daně. Plzeňští basketbalisté chystají návrat mezi elitu. Západočeský klub aktuálně prochází kontrolním řízením, aby se mohl stát součástí Národní basketbalové ligy. Naši nejvyšší soutěž hrál tým Lokomotiva Plzeň před 14 lety.
8: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
1: Na čtvrtek nám předpověď pro celý západ Čech slibuje jasnou nebo polojasnou oblohu. Na teploměrech zítra naměříme mezi 21 a 25 stupni. Teď už pokračuje divoký západ.
3: Hit Radio FM+.
0: Krásný a co nejmín upocený odpoledne, jsme tu s vámi dál.
9: Pozelí se v Plzni loučíme i s jeho dama, detaily už za chviličku. Hezký odpoledne.

0: se domů přejeme.
1: Jahody budou letos na západě Čech možná nedostatkové zboží, protože v Plzni skončila jedna z nejznámějších a největších plantáží na jahody, kam místní chodili často na samozběr. Mluvím o jahodárně, která byla, dá se říct, jako mezi Plzní a Račicema u Kalikovského mlýnu. Majitel se rozhodl, že to prostě skrouhne z 5 hektarů, jenom jeden a žádnej samozběr, jenom vlastní produkce.
2: Hele, a není to tím, že mu to lidi jako vyjídali, protože mě teda jako samozběr fascinuje tím, že všichni jdou a samozřejmě jednu do pusy, jednu do košíčku,
1: Já si myslím, že se to zase tak často neděje, protože ty jahody jsou jako na samozběru často od hlíny a ty je potřebuješ umejt, že jo, a tak dál, takže...
2: A myslíš si, že to někomu vadí?
1: Že ti to křupe potom jako v zubech?
2: Normálně otřeš o tričko, ne?
1: No hele, ale tenhle ten rok teda dostává západ Čech docela do kožichu, protože nejdříve skončilo Křimický zelí a teďka Račická jahodárna. Radši si jako nakoupím pivo do zásoby, protože jeden nikdy neví.
2: Ještě máme Budějce, tam to zavřít můžou.

0: s váma divoký západ, Itrádia FM+, už za chvilku Tommy Cash a Espresso Macchiato a k tomu přihodíme i jeden skvělej letní drink do práce.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: No a teď nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pokud jedete po dálnici D6, dávejte si pozor na kilometru 152. Ve směru na Karlovy Vary se srazilo osobní a nákladní auto. Nárazově se tam dělají kolony, tak s tím určitě dopředu počítejte. Zdržíte se taky v Klatovech u Lidlu. Nehoda dvou osobních aut se tam pořád řeší v Domažlické ulici. A pořád hlásíte taky nehodu v Plzni ve Zborovské ulici. I tam je to střet dvou osobních vozidel. Pokud máte další info z dopravy, dejte vědět na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
7: Legendy nelhaly. Festival sci-fi a fantasy Kokon se vrací. Videohry, arkády, simulátory, deskovky, prodejní stánky, komiksy i cosplay. Největší sraz hrdinů a záporáků v kraji se blíží. Připoj se k nim. Kokon. 6. června depo 2015 Plzeň. Lístky na kokonfest.cz.
8: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Vstupte do magického světa rybaření s Chyť a pusť. Největším obchodem pro váš dokonalý rybářský zážitek. Nabízíme široký výběr kvalitního vybavení, návnat rybářských prutů a všeho, co pravý rybářský srdcař potřebuje. Nakupujte chytře, rybařte s vášní.
12: Navštivte prodejnu Chyť a pusť v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás

0: Teď aktuálně na nemocenský Tomáš Klus a pocity, ladíte divoký západ Hitrády a FM Plus.
1: No, na nemocenský si myslím, že jsme úplně všichni, kdo v tomhletom vedru musíte být v práci, kde nemáte klimatizaci. Jak to přežít? Jak zvládnout tyhle ty tropy? Možná vám k tomu pomůže jeden nealkodrink. Ano, schválně to zdůraznuju, nealkodrink, to byste od nás sice jako asi nečekali, ale no prostě v takovémhle vedru nemůžete jako prostě pít, že jo, jo.
0: Alkohol.
1: Alkohol.
0: V práci, no tak já si myslím, že běžně lidi alkohol v práci úplně nepijou, ale jestli máš jiný vnímání.
1: Třeba nás poslouchají poslanci, že jo, tak já nevím, jo.
0: Tam jim to zakázali, tam už jedou jenom drogy.
1: Takže my vás teďka naučíme, jestli to neznáte, espresso tonic. To je báječný drink, který ku podivu vzniknul ve Švédsku. A to celkem nedávno, v roce 2007, tak vzniklo to v nějakém hotelu, kdy prostě přišli nějaký hoteloví hosté po dlouhý noci a potřebovali postavit na nohy něčím nealkoholickým, a taky místní barman udělal tonik na ledu, který nahoru zalil takovým panáčkem espressa. Je to fantastický. Zvláště když se vám to jako povede a to espresso nahoru potom lejete přes led velmi pomalu, tak ono se to oddělí. Nahoře v té sklence máte takový jako krásný obláček kávy a pod tím je vychlazený tonik s bublinkou. Skvělá věc.
0: Hele, my to tady jedeme už několik let, je to absolutně boží. Vřele doporučujeme do každé domácnosti, pracoviště, všude. Nejlepší na tom celém je, že to dělá David. A že to fakt umí. Jestli něco umí, tak tohle, jo.

0: Cruz, skvělý letní hity, to jsme my Hit Radio FM Plus s váma. Je divoký západ, který se snaží ochladit v rámci toho vedra na pracovišti.
1: No já vím, že jak nás posloucháte, tak prostě přemýšlíte nad způsobama, jak se dá přežít v tomhletom vedru v práci. Je to jednoduchý, stačí si udělat nějaký nealkoledový koktejl. A já tady pro vás teďka mám brazilskou limonádu. To je něco, co je strašně jednoduchý a co musíte zkusit. Jakmile se řekne Brazílie, lidem se hnedka zbíhají sliny a já vám řeknu teďka proč. Brazilská limonáda obsahuje tři věci. Limetky, kondenzované mléko a led. To je vlastně všechno, co potřebuješ. Stačí vzít shaker v domácích nebo pracovních podmínkách, třeba zavařovačku na okurky. A teďka naplníš ji ledem, fakt úplně plnou, dáš do toho třeba 3 až 5 polévkových lžic toho salka a potom tam vymačkáš třeba 1-2 limetky, hodíš to tam i s tou kůrou a potom shakeruješ. Shake it.
0: I s tou kůrou?
1: Jo.
0: Jako ten tu vymačkanou limetu tam hodím?
1: Jo, ono totiž v kůře citrusu je nejvíce aroma.
0: Aha.
1: Takže jako doporučuju mít nějaký bio a tak, ale když
0: no,
1: ne...
0: teď jsem chtěl říct taky pár pesticidů, ale...
1: Ne, v pohodě, to zvládneš.
0: Aspoň se ti to neskazí ta limonáda, to zvládneš. Hele, teda do lednice.
1: Ale normálně byste to jako neřekli. Jakože ledový drink, kde je jako sladký kondenzovaný mlíko, to zní jako zvláštně. Zkuste to a pak nám napište na Instagram nebo WhatsApp Hit Radio FM Plus 720 870 237, jaký to bylo.
2: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
3: Jezdíte rádi na Šumavu? Tak si nenechte ve čtvrtek ujít rozhovor s ředitelkou organizace Destinace Šumava žije Monikou Bendlovou a projektovou manažerkou Marcelou Stracenou. Představí horkou novinku Šumava Card, zážitkovou kartu výhod, se kterou váš výlet posunete na vyšší úroveň a ještě ušetříte.
2: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+. Hit Radio. Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
4: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
5: Rekonstrukce měla trvat měsíc, jsou to 3 a pořád nic. Zkuste to jinak. MIPASTAV.cz. Rekonstrukce domu nebo bytu bez čekání. MIPASTAV.cz začíná hned. Žádné výmluvy, žádné zdržení, jen kvalitní práce a dodržené termíny. Od jádra koupelny až po kompletní rekonstrukci. Rychle, čistě, spolehlivě. Navštivte MIPA-STAV.cz a začněte ještě dnes.
6: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. ANEP kyberbezpečnost pro každého.
7: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
8: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
7: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
9: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
10: Ale vyberu si sama.
9: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
10: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
9: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: 1952. Premiéru v kinech měla česká pohádka Pyšná princezna.
16: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
15: Firma Elitex se 70-letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
16: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
15: Elitex.
16: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
17: V drogerii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
18: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
2: Hit Radio FM Plus.
19: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

máte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci neztratíte. Hitradio.fm+.cz.

0: Posloucháte Divoký západ, tohle byly Disturbed a před náma nejnovější zprávy a taky pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Provoz na dálnici D6 taky teď brzdí nehoda. Došlo k ní na kilometru 152 ve směru na Karlovy Vary, kde se srazilo osobní a nákladní auto. Pozor taky v Klatovech, kde se nehoda došetřuje v Domažlické ulici. Asi do 15 minut by místo mělo být zase plynule průjezdné. Pokud máte další aktuální info z dopravy, pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Šťastnou cestu i návrat do útulného domova vám přeje Nábytek Jamal. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
7: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
8: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
9: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM+.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Oblíbené relaxační místo v centru Plzně čeká rekonstrukce. Město opraví kamennou zeď v Mlýnské Strouze, která už je v havarijním stavu. Práce začnou letos na podzim a skončit by měly příští rok v červnu. Rekonstrukce lázeňského mostu v Karlových Varech zavinila ve městě další dopravní omezení. Neprůjezdná je v tomto týdnu ulice Karla IV. Dočasně se jezdí po objízdné trase, která vede v obou směrech ulicí IP Pavlova. Éra levných balíčků z čínských e-shopů je u konce. Pokud se chcete vyhnout paušálnímu celnímu poplatku, objednávky pošlete co nejdříve. Víc ekonom Lukáš Kovanda.
11: Ty celní poplatky vstupují v platnost od letošního 1. července. Třeba zboží, které nyní stojí 100 korun, tak když připočteme daň z přidané hodnoty, tak může stát kvůli celnímu poplatku a nejen jemu 300-400 korun.
1: Cílem nového pravidla je chránit domácí evropské prodejce před extrémně levnou konkurencí. No a závěrem ještě hokej. Český nároďák čeká klíčová bitva. Naši zítra ve čtvrtfinále světového šampionátu v Curychu, kam se museli přesunout, narazí na Finsko. Zápas se bude hrát už odpoledne od 16:20.
12: Autokar, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokar Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz
1: Zítra by u nás na západě Čech mělo být většinou jasno nebo taky polojasno. Teploty budou oproti dnešku o něco nižší. Zítra naměříme mezi 21 a 25 stupni. Teď už si slovo opět berou i David Brabec a Kuba Rada.
9: Hit Radio FM+.
0: Krásný odpoledne, jsme tu s váma dál. Divoký západ, Hit Radio FM+.
13: Glasgow a taky Miles Smith pro hezčí odpoledne s náma.

0: Last Go 1.90, posloucháte Divoký západ Hitrádia FM+, ten výběr hudby se celkem hodí k našemu novému podcastu, který najdete ve všech podcastových aplikacích a třeba taky na YouTube, jmenuje se Vypalovačka a v něm se vracíme právě do 90. let.
1: Ten poslední díl tak rozebírá fenomén Take That. Mimochodem, věděli jste, že Take That začínali hrát v gay klubech?
0: Ne, proč bych to měl vědět? To byl chyták od tebe,
1: aby si byl trošičku chytřejší. Ne, to nebyl chyták, to je fakt.
0: No ne, ty jsi mě tady chtěl uvařit určitě na Take That a na gay klubech, že jo?
1: A proč uvařit?
0: No takový to. Já bych řekl, no jasně, oni tam hráli a tohleto.
1: A jak to víš? A ty jsi toho tenkrát byl. Ty jsi byl jeden z těch, co to testovali, viď? No, kdybyste chtěli, tak si určitě novej podcast Vypalovačka pusté, protože krom toho, že se věnovali začátkům, tak přišla řeč i na rozpad.
2: Tam byla prostě informace, že Take That ohlásili konec. A já jsem se normálně psychicky zhroutila.
3: Yeah.
2: Protože jako dneska to zní fakt jako šíleně, jo, ale jako pro holku, která prostě tou kapelou fakt jako žila, a úplně mám z toho jako husí kůži, protože se mi to úplně vybavuje, jak jsem byla strašně jako raněná. Pro mě v tu chvíli fakt jako skončil svět a já jsem v tom vlastně byla úplně sama. Protože v tom rádiu to byly lidi 25, vejš, a vlastně všichni se tomu jako smáli, víš, to takový, ježišmarja, no, se rozpadly debílkové. Doma u nás to bylo v podstatě podobná reakce, takový to, Marketko, ale z tohohle se nemusíš jako hroutit, víš, jsou důležitější a horší věci na světě, třeba zdraví.
3: To si přitom celý přesně, pokoj k tejhle.
4: To si přesně potřebovala slyšet.
2: Přesně, to. Ale jako ve škole, když jsem řekla, oh, oni se rozpadli tejhle, jako Robbie Williams odešel, on se na něm vykašlal. Oni, no, to neposlouchám. Takže jako, já jsem tam fakt byla úplně sama.
1: No, chudák Markéta. Vypalovačka už teď na YouTube i na Spotify, hledejte to.

0: Amaro Soler, za chviličku taky Benassi Bros. Jedeme v tom letním rytmu dál, je s váma divoký západ Hitrádia FM+. Západočeská metropole se dočkala vlastní mince. Česká národní banka totiž v těchto dnech vydává minci, která je komplet z ryzího zlata a jsou na ní symboly Plzně. Jednak katedrála svatého Bartoloměje, to je naprosto v pořádku a za to jsem rád. A pak je tam taky plzeňská radnice. Já vím, že je to historická budova.
1: No, to by se nelíbí, nebo co?
0: No, dát jako úřad, jako symbol města.
1: Víď, měla tam být pivovarská brána.
0: No tak třeba nádraží, že jo, když se řekne plzeňský nádraží, to je symbol města.
1: To by nikdo nekupoval, Jakube. To by nikdo nekupoval.
0: Nebo Prazdroj, že jo.
1: No, dobře.
0: Víš, ale dát tam jako budovu úřadu, přijde takový...
1: No, mně přijde něco jako divného, úplně jiného, a to, že ta zlatá mince, tak si ji můžete jako vyhledat na český mincovně. A má nominální hodnotu 5000, ale stojí třeba 62 táců, chápete to?
0: Počkej, takže ty si koupíš minci za 62 tisíc a reálně máš 5000.
1: Ne, reálně je ani napsáno 5000 a můžeš jí strkat třeba do košíku, víš co, na nákup, když bude ve čtvrtek leták.
0: Ne, tak když je tam ta radnice, já bych s tím třeba zkusil platit pokuty městský policii. Se to vrátí zpátky, odkud to přišlo. I když to vydala Česká národní banka, která teda mimochodem tady vlastně zavřela svoji pobočku, že jo, což je taky vtipný.
1: Ano, jeden paradox za druhým.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Aitrea. Inspirace srdcem. Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
1: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
2: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
1: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
2: Když vysavače,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete jen stěží.
8: Pozor, já jsem Laura, jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farmapark Dobřany.
9: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: I když je to de facto česko-polská spolupráce, tak na tržnici v Polsku bych to úplně nezařazoval. Naopak. Tohle Eva Farná, Mira, je ladíte divoký západ Hitrády FM+. Kdybyste náhodou zapomněli, zítra je čtvrtek a v 11 hodin přijde Jirka Pelnář a nebude tady sám.
1: Ne, zítra tady bude ředitelka destinace Šumava, která představí Šumava Card. Možná jste o tom slyšeli i třeba v našich zprávách. Je to nový projekt. Inspirace pochází z Rakouska a z dalších zemí, kde tyhle ty slevové kartičky fungují velmi dobře. A jak to funguje tady u nás na západě Čech, konkrétně na Šumavě, to se dozvíte zítra u Jirky Pelnáře.
0: Tak poslouchejte zítra v 11 hodin live s Jirkou Pelnářem.

0: Henderson, tady je divoký západ Hit Radio FM+. My vám teď povíme, kam se David chystá o víkendu.
1: Kam vyrazit? Den dětí jde slavit úplně všude. Na západě Čech těch akcí je opravdu velké množství a já vás teďka vezmu do Lobeského parku. Tam to v neděli ožije od 13 do 18 hodin. Těšit se můžete třeba na culinku, taky na majoretky nebo sokolnické ukázky. Vstup zdarma.
0: Já vás pozvu za sportem. 13. června to totiž v Sokolově zase společně rozběháme. Dopoledne barevný běh, 3,3 km, no a odpoledne spíš tedy na večer sokolovský čtvrtmaraton. Proč o tom mluvíme už teď? Protože registrace už jsou spuštěný, kdybyste chtěli, tak běžte hnedka teďka na sokolovskýčtvrtmaraton.cz a 13. června se na vás těšíme.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazu. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
9: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
8: Jak jako na podzim? Pane... Uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
9: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Plzeňsko a západní Čechy.
10: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
12: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
12: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
14: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
12: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
12: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
12: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: Firma na zážitky.
13: CZ.
17: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
18: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
19: Já.
18: Protože jsou spolehlivé?
19: Já, natürlich.
18: A se zárukou na 5 let zdarma?
19: Já, sicher.
18: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Kaufland.
9: Jsou tady.
3: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
2: Hit Radio FM+.
7: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: večíren. A tady je Hit Radio FM Plus a Divoký západ. Jdeme shrnout to nejzásadnější, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme vám řekli, že letos budou jahody na západě Čech asi nedostatkový zboží. V Plzni totiž skončila jedna z nejznámějších plantáží a míst, kam lidé chodili na samozběr jahod. Majitel se prostě rozhodl, že to skrouhne a z 5 hektarů si nechá jenom jeden a žádnej samozběr. No tenhle ten rok dostává západ Čech docela do kožichu, protože nejdříve skončilo Křimický zelí, teďka Račická jahodárna. No, dneska odpoledne si asi nakoupím pivo do zásoby.
0: No a taky jsme řešili pochopitelně hokej. Zítra Finsko, bohužel teda už v 16:20, což já nevidím jako úplně ideální čas na to, aby jsme ten hokej jako mohli sledovat. Kdyby jsme ale náhodou zítra jeli domů, mám hned dva důvody, proč je to vlastně fajn. Jednak před náma bude víkend, kdy nemusíme vůbec nic řešit. Můžeme kamkoliv odjet a nemusíme žít s tím, a oni dávají hokej, musím být doma. No a ta druhá, nebo ten druhý důvod, proč se vlastně radovat, furt je lepší vypadnout s Finama než s Lotyšema.
1: Tak takový bylo dnešní vysílání na Divokém západě. Zítra si nás nalaďte a dopoledne můžete vyhrát lístky na Vojtu Kotka do Lehára.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pokud teď jedete po dálnici D5 ve směru od Plzně do Prahy, dávejte si pozor mezi kilometry 51 a 50. Probíhá tam údržba mostu a je tam proto zúžená vozovka. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pupcová.
4: www.pubec.cz
5: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
6: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
5: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Sportfilm, festivalové ozvěny v Plzeňském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek 28. května v Měšťanské besedě v Plzni. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem!
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Čas na zaplacení daně z nemovitosti se krátí. Finanční správa připomíná, že daň z nemovitých věcí nebo její první splátku je nutné uhradit do 1. června. Pokračuje mluvčí státního úřadu Patrik Madle.
3: Všichni poplatníci také najdou informaci o výši daně v daňové informační schránce DIS Plus, do které se mohou snadno přihlásit na portálu Moje daně. V DIS Plus jsou přehledně uvedené platební údaje, včetně QR kódu. QR kód velmi zjednodušuje úhradu daně.
2: Jak už zaznělo, zaplacení daně není složité, možné je online prostřednictvím portálu Moje daně. Poslední volné místo ve vedení dolní komory je nadále neobsazené. Poslanci nezvolili v prvním kole tajné volby nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou, místopředsedkyní sněmovny. V nynější volbě je jedinou kandidátkou, v dalších dnech proběhne druhé kolo této volby. Okamžité platby budou možné od příštího roku i v eurech, oznámila to Česká národní banka. V současnosti systém umožňuje převody peněz v korunách. Letošní počasí zatím vinné révě prospívá, uvádějí to vinaři z jižní Moravy. Réva zatím nezačala kvést, kvetení očekávají za 1 až 2 týdny podle lokality. Starosti jim ale dělá sucho, které může ohrozit spíše mladé vinohrady.
4: Autokár, ten prostě táhne. Tahejte taky. Autokár Žebrák. Tažná zařízení, nosiče, střešní boxy a přívěsy. Nakup a tahej. www.tažneautocar.cz.
2: Do rána většinou jasná obloha, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů, v údolích ještě chladněji. Ve čtvrtek pak jasno, polojasno, na severu a východě během dne kupovitá oblačnost. Ochlazení na 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 20 a vítr mírný od severozápadu.
5: Krásný dobrý večer s vámi už Leona Děnděši. Hity na přání startují právě teď, protože je tady středa, kde hitu na přání je co? No přeci třeba Katy Perry, David Kushner a co bude dál, je na vás, kamarádi. Tak si napište a

David Kushner Daylight. Středeční večer, 9 minutek po 18. hodině s vámi Leona. Doufám, že se máte krásně, že už máte padla v práci. Dejte vědět, co děláte a co vám zahrajeme. Napište mi na 777 937 777 nebo můžete taky na můj Instagram Lea Gion Gio. Si takové to typicky české příjmení, známe. Tak doufám, že se máte báječně. No a song jako první vykopávám já pro nás všechny. Tak jak už je tradicí, tak posílám vám všem tuhle skvělou věc. Stinga, Fields of Gold. Miluju. A dneska mám takovou přemýšlecí a tuhle píseň jsem slyšela z jiného rádia a říkám si, ty brďo, tu já dneska musím zahrát i u nás. Tak příjemný poslech a napište si, co budeme hrát dál.

0: Head, taneční pecka z Eteru Hit Rádia, hezký dobrý večer, minutku po čtvrt na sedm. My pokračujeme dál, píše nám tady Lukáš. Dobrý den, Leonko, mohli byste prosím zahrát Earth Song od Michaela Jacksona. Písničku posílám všem posluchačům, všem fanouškům Michaela a samozřejmě taky moderátorce do studia. Děkuji, Lukáš. Luky, moc děkuju, protože tenhle song je nádherný. Si ho dáme celý za moment z Eteru Hit Rádia. A vy si pište dál na 777-937-777. Hezký večer.
1: Auto CB. Škoda, Renault, Dacia. Auto CB. V Plzni na Slovanech, Nepomucká 119. www.autocb.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém.
4: Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Byt 3 plus 1 v Chomutově za 2 miliony 649 tisíc, byt 1 plus 1 ve Cvikově na Českolipsku za 1 milion 580 tisíc, rodinný dům v Černovicích na Pelhřimovsku za 5 milionů 990 tisíc, rodinný dům ve Starém městě na Uherskohradišťsku za 8 milionů 350 tisíc a byt 2 plus 1 v Karlových Varech Drahovicích za 3 299 999 korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: www.ciny.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Linkin Park Up From The Bottom. S vámi taky Lea, hezký dobrý večer. Půl sedmá je tady a já bych strašně ráda slyšela někoho z vás z éteru Hit Radio, takže volejte ke mně do studia a pojďte vysílat se mnou. Ne, že mě tady necháte samotnou. Takže 800 937 937 je to zlaté číslo ke mně sem do studia a já to někomu z vás zvednu, no a vy si řeknete, co chcete zahrát, pokecáme, jak se dneska máte. Polovina týdne za námi, polovina před námi, takže už nám tady někdo drnčí a já se ptám. Halo, halo, kdo tam?
1: Ahoj, Lanko, tady Blanka.
0: Blanka, ahoj, Blani, odkud voláš?
1: Momentálně z Písku.
0: Z Písku, tak nám řekni, jakou jsi měla středu, jak to zvládáš, polovina týdne?
1: Středu, tak jako asi všichni pracovní, teďkon částečně pracovní odpočinkovou, protože trénuju dětičky, takže to je práce, zároveň odpočinek.
0: To je krásný, co trénujete.
1: Já trénuju gymnatlon, je to taková všeobecná pohybová aktivita pro dětičky, malinký od 2,5 let už.
0: To bych taky potřebovala. Neděláš něco pro čtyřicítky? Kde seš? Máme tě tam? Blani? Blaničko, ty jsi nám utekla, halo, halo. Blaničko, zkus zavolat ještě jednou. Blanička nám zmizela, to vůbec nevadí. Asi se lekla toho, jak jsem řekla, že jestli tam nemá něco pro čtyřicítky. Každopádně nevím, co Blanička chtěla zahrát, tak když tak 800 937 937, Blani, volej ještě právě teď. Nebo někdo z vás, protože nám to vypadlo úplně celý všechno. Tak já vám tam zatím pošlu takový typický letní song Love Generation, Bob Sinclair. To se k tomu počasí hodí, co si budem. No a vy mezi tím volejte 800 937 937, právě teď jsme Hit Radio, hezký večer.

0: Song pro všechny maminky Spice Girls. O tohle si napsala Lenka. Ahoj Leonko, zahraj nám Spice Girls pro všechny mámy, protože my ženský jsme nejsilnější na světě. Díky moc. To je tak hezký. Ano, jsme nejsilnější, ale samozřejmě potřebujeme i tu druhou polovičku. Ty naše pány, chlapi, muže. Každopádně pište si dál na 777-937-777, co byste chtěli slyšet z Eteru Hit Rádia. Za chviličku Topic, Poetika, nebo taky Kelly Clarkson a doplní je Teddy Swims a jeho Lose Control.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Jezdíte rádi na Šumavu? Tak si nenechte ve čtvrtek ujít rozhovor s ředitelkou organizace Destinace Šumava žije Monikou Bendlovou a projektovou manažerkou Marcelou Stracenou. Představí horkou novinku Šumava Card, zážitkovou kartu výhod, se kterou váš výlet posunete na vyšší úroveň a ještě ušetříte.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pořadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM+. Hit Rádio.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
5: Hezký dobrý večer s vámi, Lea. Hity na přání pokračují dál. Pište si na 777 937 777. Teď už Gigi D'Agostino.

0: a Nico Santos. Co budeme hrát dál? Volejte na 800 937 937 a to právě teď.
1: Nenechávejte mě tady samotnou.
0: Takže linka je volná 800 937 937, ať vám můžu splnit vaše středeční hudební přáníčko, co rádi posloucháte. A nebo třeba chcete skrz éter Hit Rádia někoho pozdravit. Halo, halo, kdo je tam?
2: Ahoj, tady Marek.
0: Marek?
2: Marek.
0: A odkud voláme, Máro?
2: No, z kabiny traktoru.
0: Z kabiny traktoru? Ty teď jezdíš někde po poli?
2: No už budu končit.
0: Ježiš, to je skvělý.
2: Nakrmení.
0: To je skvělý. Vypadáváš mi. Haló, Máro. Já tě neslyším, jsem z toho smutná. Tak zkusíme někoho dalšího. Haló, haló, kdo je tam?
3: Dobrý den.
0: Ahoj. Co ti zahrajeme?
3: Já bych chtěla, prosím, zahrát písničku Happy z filmu Já padou z vás.
0: Ještě je jednou?
3: Prosím?
0: Z koho? Happy?
3: Písničku Happy.
0: A od koho to je?
3: Od Pharrell Williams.
0: Pharrell Williams, dobře. A komu to pošleme?
3: Všem posluchačům a taky všem, co pracují v Radio Orion a taky hlavně pro moji mamku.
0: Ježíš, to je hezký. A jak se jmenuje maminka?
3: Anička.
0: Anička. A jak se máš? Do který chodíš třídy?
3: Do čtvrtá.
0: Kam?
3: Do čtvrté třídy.
0: Do čtvrté třídy, tak to je krásný. A co děláte teď s maminkou?
3: Teďka budeme dělat večeři.
0: Večeři, dobře, tak ať vám ta večeře se povede a jde vám ta práce rychle od ruky a já vám Pharrella Williams Happy posílám právě teď. Měj se krásně, ahoj.
3: Děkuji.
0: Ahoj.

0: Imagine Dragons a my vám hrajeme hity na přání jenom podle vás. S vámi Leona, přeje vám dobrý večer, středa 27. května. Chápete to, že vlastně teď už bude 6. měsíc a za půl roku jsou Vánoce? Jaro téměř žádný, teď už máme léto, pak bude jenom ten podzim a zase zima. Já vás nechci strašit, to jenom tak mimo řeč. Každopádně jdeme na vaše SMSky, pište nám dál na 777-937-777. Budeme hrát podle vás až do 21. hodiny. Píšou mi tady holky ze Škodovky. Ahoj Leonko, už jsme se delší dobu neozvali, ale neboj, posloucháme tě při každé odpolední. Tak dneska bychom si moc přáli, aby si nám pustila písničku od Marka Ztraceného, ať už je pátek. Jinak přejeme všem krásný zbytek sluníčkového dne a těm pracujícím, aby jim ta práce rychle utíkala. A tobě samozřejmě také. Děkujeme moc, krásný den, přejí super ženy ze Škodovky. Tak holčičky moje milovaný, posílám velký pozdravy. Volume doprava, protože za 4 minutky, po těch reklamách znáte to, přijde Marek Ztracený a modlitba za pátek.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: www.adrenalinecasino.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt, hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky Nepomuk.cz.
8: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
9: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

Gimme Love She a posloucháte Hit Radio. Hrajeme hity na přání jenom podle vás až do 21. hodiny. Píše nám tady Verunka. Ahoj lejčí. Tak takhle by dlouho nikdo neřekl. To je skvělý. Lejčí, lejčo, lejčinko. Díky moc, Veru. Prosím, zahraj Beatles All You Need Is Love. Je to naše svatební všem, co milují a jsou milováni. Jsi skvělá žena. Je nás 5 mužů, žena, 3 děti už 21 let. To moc nechápu. Počkej, je nás 5 mužů, žena, 3 děti už 21 let. Verča. Verunko, asi mi to vysvětlí. A já ti samozřejmě Beatles All You Need Is Love pošílám nejen tobě, ale všem, kteří potřebují lásku, protože láska je krásná, to v jakékoliv podobě. Tak pokud vedle sebe máte tu polovičku, nebo nemáte, anebo máte skvělý přátelé, rodinu, máte zvířecí lásku, materiální lásku, prostě jakoukoliv, užívejte si to tady a teď. All You Need Is Love, Beatles. A co bude dál? Je na vás. Za chviličku ještě David Stipka a Pink, o tohle jste si napsali, tak pište dál.

Rádio FM+.

0: David Stipka, Benji z Olítání, i tohle jste chtěli, tak jsme vám to s radostí zahráli. Pokračujeme dál, před námi The Boys Does Nothing, Aleša Dixon, Prohaničku z Prahy, taky Los Frequencies nebo Jeleni a spousty dalších skvělých hitů. Tak si pište 777-937-777. Krásnou středu.
1: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invy za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
2: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
1: Legendy nelhaly. Festival sci-fi a fantasy Kokon se vrací. Videohry, arkády, simulátory, deskovky, prodejní stánky, komiksy i cosplay. Největší sraz hrdinů a záporáků v kraji se blíží. Připoj se k nim. Kokon. 6. června depo 2015 Plzeň. Lístky na kokonfest.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
1: Senkor.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
4: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
5: Jasně, už balím.
4: Mami, a co když bude pršet?
5: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z Wehrmachtu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
4: Jo, to bylo super.
5: Viď, mám dobaleno.
4: Hurá, jedem!
5: Letní sovčelky z Wehrmachtu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. Wehrmacht. Ušito v Liberci.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete jen stěží.
3: Pazar, já jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit.
0: Farmapark Dobřany.
4: Zvířátka

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu budácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj proč.

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník CZ.
1: Přijďte s námi oslavit 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. V sobotu 20. června bude v depo 2015 připraven parádní program pro děti i dospělé. Trolejbusové oslavy v Plzni. Sobota 20. června od 10 hodin v depo 2015. Jo a vstup bude zdarma. Sledujte pmdp.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč, s desetiletou zárukou. Profi voda CZ.

0: Rádio FM+.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů. Váš domovník.cz.
1: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
2: Hit Radio.

Kdo pronajímá byt či chalupu, hlavu mívá v kalupu. Vaše starosti s pronájmem se nechte profíkům a svůj čas si užijte po svém. Společnost Váš domovník pronajímá byty a domy více než 10 let. Váš domovník, specialisté na správu pronájmů.